I knew the nation's prayer.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Tohle je Klasik Praha.

0: vyspovídávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 12. června. Johann Sebastian Bach, to je velké jméno barokní hudby. Svítí nám v mysli tak, že jeho záře překrývá hudebníky, kteří působili těsně před nebo po něm. Ovšem i jeho předchůdci si zaslouží naši pozornost. Jeden z nich získá v dnešním ranním vysílání trochu více prostoru. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme předehru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Známá to melodie, ovšem v podání jiného orchestru než českého. Tentokrát v podání The Cleveland Orchestra pod vedením Kristofa von Dohnányho. A slyšeli jsme, jak pěkně rozumí české hudbě i zahraniční hudebníci. Za chvíli se zaposloucháme do melodie Leonarda Vinciho a uslyšíme třetí část symfonie z oratoria Maria Dolorata. Bude to ale až opravdu za chvíli po 7:07. A také jménu, které vám možná naznačí něco více o tématu první části našeho ranního vysílání. To jméno zní Johann Georg Ahle. Je to předchůdce Johanna Sebastiana Bacha, vynikající varhaník, a my si řekneme, v jaké spojitosti s Johannem Sebastianem Bachem jej vnímáme a také, co za svůj život prožil.

Slyšeli jsme třetí část symfonie z oratoria Maria Dolorata Leona da Vinciho. Hrálo nám kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe. Dohrálo 10 minut po 7 hodině a nás za chvíli bude zajímat hudba Vojtěcha Jírovce. Třetí část symfonie Concertante de Dur. Uslyšíme, jak ji hraje Michael Foyle, Emily Sun, Rosalind Ventris a také hráči souboru London Mozart Players pod vedením Howarda Griffice. Předtím ovšem Praha a počasí, jaké nás dnes čeká v hlavním městě. Mělo by být zataženo až oblačno, od západu se pak přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupají na 15 až 17 stupňů Celsia.

Slyšeli jsme ukázku z díla Vojtěcha Jírovce, českého úspěšného skladatele. Třetí část symfonie koncertante D. dur nám hrál soubor London Mozart Players pod vedením Howarda Griffithse. A skladba také zněla díky třem solistům. Michaelu Foylovi, Emily Sun a Rosalind Ventris. 7 hodin 16 minut, čas, který za chvíli ozdobí i hudba filmová. Tentokrát v podání Jean-Yves Thibaudeta a uslyšíme, jak v jeho podání zní melodie Daria Marianelliho z filmu Pýcha a předsudek. Předtím ale ještě informace o dvou dopravních nehodách. Jedna se stala na jižní spojce a další je hlášena z ulice Lhotecká.

0: Klasik Praha.
1: Podle příběhu z Lukášova evangelia vzniklo v roce 1968 hudebně duchovní podobenství Marnotratný syn. V pořadu Švédský stůl si poslechneme průřez tímto dílem pod vedením autora Benjamina Britna. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněla první věta symfonie číslo 5 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka a dohrál 5 minut před 7:30. Dnes máme 12. června a to je dobré datum připomenout si jednoho z předbachovských hudebníků, kterým je Johann Georg Ahle. Proč 12. červen? Jinou, to je první záznam o jeho životě, o jeho křtu. 12. června roku 1651 v Mühlhausenu. Narodil se ve stejném městě, kde se narodil a působil jeho otec, známý hudebník Johann Rudolf Ahle, který se dokonce vypracoval na to, že byl zvolen městským radním Mühlhausenu a později byl dokonce starostou tohoto města. Jeho syn Johann Georg měl tak dobře zajištěné dětství i skvělého hudebního učitele.

Dozněla ranní nálada ze svity číslo 1 Peer Gynt Edvarda Grieka. Hrála New Yorkská filharmonie pod taktovkou Leonarda Bernsteina. A my už máme 7:30. Opět se vracíme k německému baroknímu hudebníku Johannu Georgu Ahlemu, který byl pokřtěn před 375 lety v roce 1651 právě 12. června. Byl věrný, stejně jako jeho otec, rodnému městu Mühlhausenu. Měl skvělého učitele hudby, svého tatínka varhaníka, a po něm také získal post varhaníka v tamním kostele svatého Blažeje. Ovšem své umění dotáhnul ještě dál než tatínek. Byl nejenom hudebníkem, ale také vynikajícím způsobem vládnul slovem. Stal se z něho i básník. A jaké pocty se mu v tomto žánru dostalo, v tomto oboru hudebním a vlastně především slovesném, tak to uslyšíte za chvíli.

0: Slyšeli jsme hudbu Láslo Weinera, třetí část koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr nám hrála kapela Istropolitana, kterou vedl Kaspar Zender a zároveň hrál flétnové solo. Další sola hráli Milan Radič a Eva Aroutinujan. 7 hodin 36 minut a za chvíli hudba Johana Rudolfa Áleho. O jeho synu, také slavném barokním hudebníku, si dnes povídáme. Je to Johann Georg Ále, který uspěl nejenom v oboru hudebním, ale také básnickém. Ostatně hudba a básnické slovo má k sobě velice blízko. Možná jste také slyšeli, básník zpívá, takové pěkné spojení. A právě za své básnické dílo i hudební získal Johann Georg Ále velké ocenění. Císař Leopold I. mu v roce 1680 udělil básnickou korunu. Johann Georg Ále ovšem působil nejenom v oboru pěkných slov a také krásné hudby, ale také jako hudební teoretik. Napsal pojednání o teorii hudby ve formě dialogu pojmenované po 4 ročních obdobích. Souhrně se tomu říká muzikálische Gespräche, tomuto jeho dílu. A další ještě důležitá informace, která se váže k této osobnosti barokní hudby v Mühlhausenu, je i ta, že působil po svém otci na místě varhaníka v kostele svatého Blažeje v tomto městě. A po Johannu Georgu Álem to byl Johann Sebastian Bach, který zde hrál na varhany. Sice jen jednu sezonu, jeden rok, ale za to velmi úspěšně a posunulo to jeho dráhu zase o něco dál. Také je dobré zmínit, že Bach právě v Mühlhausenu a za působení v tomto kostele složil slavnostní kantátu Gott ist mein König. Nyní se ale zaposloucháme do o něco starší hudby, tedy do hudby Johanna Rudolfa Áleho a uslyšíme koncertní árii Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Zpívat nám budou Celine Shen, Filip Žarusky a hrát soubor L'Arpeggiata.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To zněla koncertní árie Bleib bei uns, denn es will Abend werden od Johanna Rudolfa Aleho. Hrála nám skupina L'Arpeggiata a zpívali Céline Chen a Filip Žarusky. Za pár vteřin bude 7:45 a my budeme poslouchat druhou část z baletu Romeo a Julie z této svity orchestrální upravené z baletu Sergeje Prokofjeva. Nám bude hrát zmíněnou část Skotský národní orchestr pod taktovkou Neme Järviho.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu 17. století, anglickou od Johna Blaua, epilog ze sbírky vokálních skladeb Amphitryon Anglicus Sing Sing Ye Muses. Zpíval nám soubor Ensemble Correspondance pod vedením Sebastiana Doze. Je 7 hodin 55 minut a nás ještě čeká setkání s tvorbou Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme chrámovou sonátu číslo 3 D dur. Hrát budou Bohuslav Matoušek, Jaroslav Tůma a kolegium českých filharmoniků.

0: Dozněla chrámová sonáta číslo 3 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrálo kolegium českých filharmoniků a hrál i Bohuslav Matoušek a Jaroslav Tůma, skvělí solisté. 7 hodin 59 minut naznačuje, že za chvíli se zaposloucháte do informací ze zpráv v 8 a pak také do pěkné melodie další části našeho ranního vysílání. Tu melodii bude zpívat vynikající bariton Cheryl Milnes a bude to ukázka z opery La Traviata Giuseppe Verdiho.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Havlíčkově Brodě hasiči likvidují požár haly s plastovými výrobky a kartony. Oheň podle předběžného odhadu napáchal škodu asi za 350 milionů korun. Zraněn zatím nikdo nebyl. Hlášení o požáru přišlo na tísňovou linku po 16. hodině. Na místě zasahuje několik jednotek hasičů. Na místě by měla také působit chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivých látek v ovzduší. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že se viceprezident G.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaji posléze prohlásil, že Írán ještě nepřijal konečné rozhodnutí o dohodě se Spojenými státy a informace o brzkém podpisu jsou spekulace. Trump se však domnívá, že dohodu potvrdil i nejvyšší iránský duchovní vůdce Mojtaba Chameneí a proto odvolal chystané bombardování Íránu. Osobnost americké herečky, modelky a zpěvačky Marilyn Monroe od čtvrtka 4. října připomíná výstava Marilyn Monroe 100, která byla otevřena v České galerii moderního umění v Praze. Na plátně si hrála s pohyby a pohledem více než se slovy. Její život byl zmotněním a dosažení velké

0: Poslouchejme árii Grmonta z druhého dějství Verdiho Traviaty, v níž prosí svého syna Alfreda, aby se vrátil domů.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme Sheryla Milnes, jak zpívá Ari di Provenzale Mar il Suol z druhého dějství opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Zpívá za doprovodu orchestru Bavorské státní opery pod vedením Carlose Kleibra. 8:06 máme pro vás informace o dopravní situaci v Praze. V Patočkově ulici došlo k nehodě. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Další nehoda je hlášena na Pražském okruhu na 28. kilometru ve směru na Ruzyň. A buďte pozorní také v Lhotecké ulici, i tam došlo k nehodě ve směru na Kamínek.

0: Doznělo finále třetí věta symfonie číslo 3 S dur Antonína Dvořáka. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a dohrála ve 8:45. Za chvíli kavatina z filmu Lovec jelenů z roku 1978. To je hudba Stanleyho Meyerse, anglického skladatele a dirigenta, který složil hudbu k více než 60 filmům, ale právě ta melodie, kterou za chvíli uslyšíte, jej proslavila. Původně ji použil pro film Hůl z roku 1970, ale později se objevila také ve válečném velkofilmu Lovec jelenů. Mimochodem, Stanley Myers byl jedním z prvních spolupracovníků a mentorů Hanse Zimmera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Okouzlil nás čínský kouzelník. To byla skladba, kterou jsme před chvílí slyšeli od Erika Satieho. Skladbou, kterou nám zahrál Alexandre Tarot. Tu jsme slyšeli v 8 hodin a 26 minut. Za chvíli se přesuneme k tvorbě Joaquina Rossiniho. Čeká nás totiž předehra k opeře Straka zlodějka. A hrát ji bude Česká filharmonie pod vedením Gaetana Delogu.

Dozněla předehra k opeře Straka zlodějka Gioacchina Rossiniho. Hrála Česká filharmonie pod vedením Gaetana Delogu a dohrála 5 minut po 8:30. My se nyní přesuneme k tvorbě Josefa Haydna. Soubor London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona nám zahraje první část symfonie číslo 99 S-dur.

0: To byla ukázka ze symfonie číslo 99 S-dur Josefa Haydna. Slyšeli jsme první větu a hrál ji soubor London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona. Za pár vteřin bude 9:15 a my budeme poslouchat ukázku z opery Engelberta Humperdinka Hänsel und Gretel, tedy Jeníček a Mařenka. Hrát ji bude Boston Pops Orchestra a vést tento orchestr Arthur Fiedler.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Hudební skladatel, houslista, muzikolog a hlavní dirigent orchestru Královského divadla v Kodani, Johan Svensson. K jeho nejznámějším dílům patří skladby inspirované rodným Norskem. Letošní 115. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz. S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
8: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
7: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

Dozněla první část mise Circumcisionis Jana Dismase Zelenky. Část Kyrie Eleison nám přednesl ensemble Inegal pod vedením Adama Viktora. 8 hodin 55 minut a ještě jedna skladba, tentokrát od Giacoma Pucciniho.

0: Dozněla melodie Giacoma Pucciniho, jedna píseň z cyklu tří písní, ovšem v úpravě pro klarinet a orchestr. Storie Luda More nám hrál Württemberský komorní orchestr Heilbronn, vedený Rubenem Kazarianem, a solo měla na klarinet Sharon Kam. Za chvíli už bude mít solo Ondřej Fischer a bude vás provázet dopoledním vysíláním Rádia Klasik Praha. Ranní blok je u konce a Filip Sichra vám přeje pěkný pátek i celý víkend.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 11 minut po 9. 12. června. Svátek dnes slaví Antonie a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Právě začíná naše dopolední vysílání, které posloucháte jako obvykle buď na frekvenci 98,7 FM nebo přes naše webové stránky klasikpraha.cz a můžete nás naladit samozřejmě i v digitálním vysílání DAB+ nebo prostřednictvím mobilní aplikace, kterou najdete zdarma ke stažení na našich webových stránkách. Právě teď dozněla hudba mladého Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který napsal ještě jako teenager sérii symfonií pro smyčcový orchestr. Toto byla čtvrtá část z deváté z těchto symfonií v tónině C-dur a hrál nám Sukův komorní orchestr. Před 10. hodinou v našem dopoledním programu mimo jiné třeba zazní hudba Frederika Chopina, Joaquina Rodriga, také anglického skladatele a loutnisty Johna Dowlanda, Jeana Sibelia a mnoha dalších autorů. No a pokračovat teď bezprostředně budeme krásnou druhou větou z hobojového koncertu D-moll benátského barokního autora Alessandra Marcella. Solo na hoboj nám zahraje solistka Katarína Spreckelsen, doprovázená souborem The English Concert.

Pomalou větu z hobojového koncertu D-moll benátského barokního skladatele Alessandra Marcella, bratra rovněž známého skladatele Benedetta Marcella, tak jeho hudbu nám teď hrál soubor The English Concert pod vedením Harryho Bicketta a solo na hoboj zahrála Katarína Spreckelsen. Ještě zůstaneme u starší hudby, teď to bude Beethoven zahraný na dobový kladívkový klavír. Tohoto nástroje se chopí pianista jménem Melvin Tan, hráč specializující se právě na historické klávesové nástroje, který nám zahraje skerco C-dur z Beethovenových sedmi bagatel opus 33.

Hudbu Ludwiga van Beethovena jsme poslouchali zahranou na nástroji, jakým možná disponoval i sám skladatel. Byl to dobový kladívkový klavír neboli fortepiano, na který nám zahrál pianista Melvin Tan, hráč specializující se právě na historické klávesové nástroje. Konkrétně jsme tedy slyšeli Scherzo C-dur z Beethovenova cyklu 7 bagatel opus 33. S další skladbou se podíváme do chladných končin zvaných Karélie, to je kraj na pomezí Finska a Ruska. No a právě tomuto drsnému a nevlídnému regionu věnoval Jean Sibelius svitu Karélia, ze které si teď poslechneme pochmurnou baladu v podání slovenských rozhlasových symfoniků.

0: Jsou 3 minuty před 9:30 a toto byla hudba finského skladatele Jána Sibelia, který regionu zvanému Karelia na pomezí Finska a Ruska věnoval svitu, ze které nám teď jednu část baladu zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou dirigenta Keneta Schermerhorna. Za chvíli se opět vrátíme k hudbě barokní, zaspívá nám kontratenorista Jakub Josef Orlínský. No a ještě předtím je tady pozvání od Mirky Časarové k poslechu zítřejšího dílu dalšího tedy pořadu Na osobní notu, kde tedy tentokrát Mirka Časarová přivítá opět nějakého zajímavého hosta a pohovoří o tématech z jeho profesního i osobního života.
1: Klasik Praha.
2: Co to je VoxLab? Hlasové kurzy, které kromě hodin zpěvu přináší také lekce managementu, práva, psychologie, vizáže nebo i metodu Feldenkrais. O výjimečných hlasových kurzech, které proběhnou druhý týden v červenci na zámku Lnáře, jsem v dalším díle pořadu Na osobní notu hovořila se zakladatelkou, sopranistkou Eliškou Gatringerovou a hlasovým pedagogem, basistou Martinem Vodrážkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
11: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
12: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Jsou 3:30, toto byla árie Scherza con amor, pocházející z opery Elio Gabalo od barokního skladatele Antonia Giovanniho Borettiho. Zpíval nám známý polský kontratenorista Jakub Josef Orlínský a doprovodil ho ansámbl Il Pomodoro pod vedením Maxima Emelianičeva. S další skladbou se podíváme do Španělska, bude to tedy část druhá ze známého kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice od Joaquina Rodriga, konkrétně tato druhá věta nese název Espanoleta a fanfáry kavalerie před Neapolí. Uslyšíme nahrávku z Českých Budějovic, kde místo obvyklé kytary v tomto koncertě jako solový nástroj zazní kolumbijský strunný nástroj zvaný tiple, což je tedy druh sopránové vícestrunné kytary, původně kolumbijská adaptace španělského renesančního nástroje zvaného vihuela. No a my si poslechneme tedy na tiple hráče, který se jmenuje Juan Manuel Araque Rueda a jeho českou komorní filharmonii bude řídit Vojtěch Spurný.

Dozněla druhá věta z kytarového koncertu, respektive původně kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice, který skladatel Joaquín Rodrigo napsal v 50. letech minulého století pro španělského kytaristu jménem Andrés Segovia, který byl držitelem šlechtického titulu, měl titul Markíze a odtud tedy plyne název této skladby. No a my jsme slyšeli druhou větu z tohoto koncertu nikoli se solovou kytarou, ale s kolumbijským nástrojem zvaným tiple, na který zahrál Juan Manuel Aracue Rueda za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie. Dále uslyšíme už konvenčnější solový nástroj, to bude violončelo. Poslechneme si třetí větu z violončelového koncertu anglického skladatele Artura Blisse, což byl pozoruhodný autor 20. století, který ovšem ještě ve 20. století komponoval v poměrně konzervativním romantickém stylu. Až v roce 1970 vznikl tedy tento jeho violončelový koncert, původně na objednávku Mstislava Rostropoviče. Jehož třetí větu nám teď zahraje na nové nahrávce vydané teprve v loňském roce violončelista Guy Johnston, doprovázený Liverpoolskou královskou filharmonií.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, je 10 minut před 10. a toto byla třetí věta z violončelového koncertu anglického skladatele 20. století Artura Blisse. Koncertu, který vznikl v roce 1970, premiéroval ho Mstislav Rostropovič, premiéru dirigoval Benjamin Britten. No a my jsme poslouchali nahrávku, kde solo na violončelo hrál Guy Johnston a Liverpoolskou královskou filharmonii řídil Andrew Menzie. Ukázka z alba, které vyšlo teprve v loňském roce 2025. Za chvíli ještě nabídneme hudbu Johna Dowlanda, což je tedy anglický renesanční, respektive raně barokní loutnista a skladatel a zpěvák alžbětínského období. Od jehož úmrtí si letos připomínáme 400. výročí. No a my si od Johna Dowlanda poslechneme melancholickou píseň Flow My Tears, neboli Kaňte mé slzy.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, co?

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Je minuta před desátou, toto byla hudba Johna Dowlanda. Slyšeli jsme píseň Flow My Tears, Kaňte mé slzy. Velice smutnou, melancholickou skladbu, která je tedy z druhé knihy písní nebo árií od Johna Dowlanda, tak se jmenuje tato sbírka. No a zpívala nám teď mezzosopranistka Lea Desandre za doprovodu loutnisty Tomase Danforda, který Dowlandovy skladby hrál letos také na festivalu Pražské jaro, a to u příležitosti 4. výročí úmrtí Johna Dowlanda. Za chvíli nás čeká Mozartova hudba, bude to rondo z houslového koncertu číslo 5 v podání Jaroslava Svěceného a souboru Virtuozy Pragenzes, pak také třeba rubrika Novinka týdne, která nám tentokrát představí nové album se symfonickou hudbou Arva Perta, no a rovněž v průběhu příští hodiny také ještě třeba hudba Ervina Schulhoffa, Johanna Sebastiana Bacha, Claude Debussyho nebo dokonce jednoho čínského autora. To vše zazní tady na Rádiu Klasik Praha už v nejbližších minutách.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Je necelých 10 minut po 10. a my jsme slyšeli v podání houslisty Jaroslava Svěceného a orchestru Virtuosi Pragenzes rondo z Mozartova 5. houslového koncertu A-dur, kterému se někdy přezdívá turecký a který pochází z roku 1775. Dále nás teď čeká pravidelná rubrika Novinka týdne, v ní si představíme nové album z Islandu, které obsahuje kompletní symfonie estonského skladatele Arva Perta.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Loni oslavil 90. narozeniny estonský hudební skladatel Arvo Pärt, který se pravidelně umisťuje na předních místech žebříčků nejuváděnějších žijících skladatelů klasické hudby. Ačkoliv suverénně nejčastěji se na pódia dostávají jeho skladby pro pěvecké sbory, případně komorní hudba, Pärt je též autorem 4 symfonií. Na nové album Arvo Pärt Complete Symphonies, které vyšlo koncem dubna u britského vydavatelství Chandos, tyto symfonie natočil islandský symfonický orchestr spolu se svou finskou šéfdirigentkou Evou Ollikainen. Pärtovy symfonie dobře ilustrují vývoj skladatelova kompozičního stylu. Symfonie číslo 1, takzvaná polyfonní z roku 1963, je inspirována kontrapunktickými technikami. Tragicky působící symfonie číslo 2 z roku 1966 zase využívá technik serialismu. Symfonie číslo 3 z roku 1971, ta už je optimističtějšího vyznění, pro skladatele prý konečně znamenala nalezení vlastního hudebního jazyka a věnovali ji svému krajanovi, tedy známému dirigentovi Neme Järvimu. No a poslední symfonii číslo 4 Los Angeleskou pak napsal Arvo Pärt až o několik desítek let později, v roce 2008, a to na objednávku Los Angeleské filharmonie. V tomto díle už pracuje se svou originální kompoziční technikou, kterou sám vynalezl a kterou pojmenoval Tintinabuli neboli zvony. No a právě z této Pärtovy 4. symfonie si poslechneme jako hudební ukázku 3. větu. Islandský symfonický orchestr na nahrávce diriguje Eva Ollikainen.

Islandský symfonický orchestr pod taktovkou své šéfdirigentky Evy Ollikainen nám teď zahrál hudbu estonského skladatele Arva Perta, který je známý především jako skladatel sborových skladeb nebo komorní hudby, ovšem také napsal 4 symfonie. Toto byla třetí věta z té nejnovější, 4. z nich. No a všechny 4 tyto Pertovy symfonie, tedy Islandský symfonický orchestr, natočil na nové album, které jsme tento týden představovali v rubrice Novinka týdne, a více se o něm můžete dočíst i na našich webových stránkách. Aktuálně teď běží nový film režiséra Stevena Spielberga, který je opět o mimozemšťanech, jak je u tohoto režiséra zvykem. Hudbu k filmu opět složil John Williams, přestože už říkal, že filmovou hudbu skládat nebude. Ten nový film se jmenuje Den odhalení. Ovšem my si poslechneme tedy hudbu ze staršího filmu s tématikou UFO, na kterém John Williams se Stevenem Spielbergem spolupracoval. Byl to tedy rodinný film E.T. Mimozemšťan, ze kterého nám teď hudební ukázku zahraje těleso Hollywood Bowl Orchestra pod vedením dirigenta Johna Mosryho.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude zakladatelka mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, které se zeptám, kolik českých violistů se hlásí do této soutěže. Violistka Kristýna Fialová se nyní hodně věnuje propagaci nástroje mezi mladými lidmi. Pozveme také na Jihočeský komorní festival. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Ratatadadadarata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Toto byla hudba čínského skladatele, který se jmenoval Li Wencheng. Žil tedy v první polovině 20. století a my jsme poslouchali jeho nejznámější kompozici ze 30. let, kterou pojmenoval Podzimní měsíc nad Klidným jezerem. Zahrál nám ji klavírista jménem Jil Yu. No a po této hudbě, tedy čínské, se nyní zaposloucháme do hudby, která je zase inspirována folklorem britských ostrovů. Je to první věta ze symfonie E-moll přezdívané Galská americké skladatelky Amy Marcy Beach, která tuto svou symfonii založila na nápěvech starých anglických, irských a skotských písní. Je to mimochodem první veřejně provedená symfonie napsaná americkou ženou. Od jejíž premiéry si letos připomínáme 130. výročí. No a nám teď tuto hudbu skladatelky Amy Beach zahraje Nashvillský symfonický orchestr.

Na Rádiu Klasik Praha jsme slyšeli Nešvilský symfonický orchestr pod vedením dirigenta Kenneta Schermerhorna, která hráli hudbu americké skladatelky jménem Amy Marcy Beach, což byla tedy první žena, která se ve Spojených státech prosadila coby autorka orchestrální hudby. A my jsme slyšeli první část Allegro con fuoco z její symfonie e-moll, které se přezdívá galská, neboť je založena na nápěvech lidových písní z britských ostrovů. Dále si teď poslechneme hudbu Ervina Schulhoffa, mezi válečného avantgardního skladatele. Jehož tvorbě se věnoval kromě jeho ještě dalších kolegů Hanse Krásy a Karla Ančerla soubor Krása kvartet na albu vydaném v loňském roce, které se jmenuje Youth neboli Mládí a které tedy obsahuje hudbu československých meziválečných židovských autorů Schulhoffa, Ančerla a Krásy. No a my si od Ervina Schulhoffa poslechneme romanci z jeho Divertimenta pro smyčcové kvarteto.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Posloucháte Klasik Praha.

0: Je minuta před 11. a toto byla energická hudba Claude Debussyho Jarní ronda z cyklu Obrazy pro orchestr. Na nahrávce jsme slyšeli Sanfranciské symfoniky a připomněli jsme si také s touto nahrávkou nedávno zesnulého amerického dirigenta Michaela Tilsona Thomase, který byl rovněž skladatelem a byl dlouholetým šéfdirigentem Sanfranciských symfoniků několik desetiletí. Pokračovat budeme hudbou France Schuberta z jeho velice náročné klavírní fantazie C-dur zvané Poutník, zazní první věta, ovšem bude to v úpravě pro klavír a orchestr, kterou vytvořil Franz Liszt, a my uslyšíme starší nahrávku, kde se za doprovodu Londýnské filharmonie jako solista představí klavírní virtuos kubánského původu jménem Jorge Bolet.
1: Ladíte Klasik Praha.

Je 6 minut po 11. Toto byla první věta z Schubertovy klavírní fantazie C-dur zvané Poutník v úpravě Franze Liszta pro klavír a orchestr. Londýnskou filharmonii na této starší nahrávce řídil maďarský dirigent Georg Scholty a solo na piano hrál Jorge Bolet, což byl klavírní virtuos původem z Kuby, který byl vlastně ob jednu generaci žákem Listovým, protože mezi jeho pedagogy patřil i jeden z Listových žáků Morris Rosenthal, takže Jorge Bolet zdědil tuto listovskou klavírní tradici pouze vlastně z druhé ruky. My budeme teď pokračovat čajkovského hudbou, bude to melodie zvaná Andante Cantabile, zahraje nám ji violončelista Gauthier Capuçon doprovázený pařížským komorním orchestrem.

Čajkovského příjemná melodie pojmenovaná Andante Cantabile nám teď zněla v našem dopoledním vysílání na rádiu Klasik Praha v podání violončelisty Gauthiera Capisona, známého francouzského hráče, kterého doprovodil také francouzský orchestr, konkrétně orchestr de Chambre de Paris, tedy pařížský komorní orchestr. No a známým sborovým číslem ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta teď budeme pokračovat. Český filharmonický sbor Brno nám zaspívá slavný sbor Proč bychom se netěšili.

Sbor Proč bychom se netěšili ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta jsme teď poslouchali v podání Českého filharmonického sboru Brno, řízeného samozřejmě Petrem Fialou. Smetanova Prodaná nevěsta, tu můžete slyšet nejen v Národním divadle, ale třeba také v Litni 29. srpna. Bude to open air koncertní provedení na Liteňském zámku, což je tedy místo spojené neodmyslitelně s slavnou sopranistkou Jarmilou Novotnou. No a v rámci Prodané nevěsty se tam na konci srpna představí přední čeští pěvci, jako třeba Kateřina Kněžíková, Daniel Matoušek, Adam Plachetka a další. No a když už zmiňuji Adama Plachetku, tak ten se chystá v září na muzikálovou roli ve Státní opeře, kde stvární titulní postavu v hororovém muzikálu Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street. Tento týden si o této roli povídal i s kolegou Ivanem Dlaskem v pořadu z Archivu osobností. No a my si právě hudbu z toho to muzikálu teď poslechneme. Autorem hudby i libreta k tomuto muzikálu je Stephen Sondheim a nám teď nezvykle lyrické téma z tohoto muzikálu, přestože je to jinak muzikál tedy s velice drsnou tematikou, tak nám toto téma zahraje Orchestr Filharmonici města Prahy a sola na flétnu se zhostí Petra Dolejší.

0: Klasik Praha.
1: 25. ročník festivalu Lípa muzika, který každoročně na podzim rozeznívá hudbou pozoruhodná místa na Českolipsku a v okolí, bude tentokrát na téma žena. O pestré náplni letošního ročníku budeme mluvit v příštím pořadu Hudba v miléniu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem a uměleckou garantkou programu Janou Semerádovou. K poslechu premiéry v úterý 16. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je 11:30, v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha doznělo teď adagio z Mendelsonova klavírního koncertu číslo 2 D-moll. Solistou byl pianista Stephen Huff, známý britsko-australský hráč, který se mimochodem představí i tady v Praze ve Dvořákově síni Rudolfina společně s orchestrem Prague Philharmonia příští týden v úterý na koncertě 16.6., kde Stephen Huff jako solista vystoupí v Beethovenově třetím klavírním koncertu, a protože to je renesanční osobnost, také skladatel, spisovatel a ještě mnoho dalšího, tak si do tohoto Beethovenova třetího klavírního koncertu dokomponoval svou vlastní druhou větu, kterou tady v Praze v úterý v Rudolfinu uvede dokonce v české premiéře. Tak pokud byste chtěli navštívit koncert, kde tento pianista, kterého jsme právě teď slyšeli, vystoupí, tak bude příležitost v Rudolfinu příští týden v úterý. No a nás dále čeká v našem dopoledním vysílání teď hudba Antonia Vivaldiho. Poslechneme si první větu z houslového koncertu Adur. Solo bude hrát Andrew Menzies, známý houslista a dirigent věnující se staré hudbě, kterého doprovodí soubor Academy of Ancient Music neboli Akademie staré hudby.

Je 8 minut po půl 12. Posloucháte Radio Klasik Praha a právě teď jsme slyšeli první část z Vivaldiho houslového koncertu A-dur. Solo hrál Andrew Menzies, hráč na barokní housle, také úspěšný dirigent, a spolu s ním na nahrávce účinkoval soubor Akademie staré hudby. Pokud máte rádi barokní houslové koncerty, tak v rámci letošního festivalu Letní slavnosti staré hudby můžete například navštívit v pátek 24. července v kostele svatých Šimona a Judy program Violino Virtuoso, kde zazní virtuózní houslové skladby Corelliho, Tartiniho a dalších mistrů, a zahraje je španělská hráčka na barokní housle jménem Miriam Hontana. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Wagnerovou. Bude to předehra k opeře Mistři pěvci norimberští, jediné Wagnerově opeře, která by se dala označit za operu komickou, zároveň je také jeho nejdelší operou. A bude nám hrát orchestr Lipského Gewandhausu pod taktovkou šéfdirigenta Andrise Nelsonse.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
11: Ladíte Klasik Praha.

Jsou 3 minuty před 12. hodinou a na Rádiu Klasik Praha jsme právě teď poslouchali Largo z Beethovenova trojkoncertu C-dur pro housle, violončelo, klavír a orchestr. Byla to nahrávka, která vyšla v předloňském roce a kde spojili síly 3 britští solisté, houslistka Nicola Benedetti, violončelista Sheku Kane Mason a klavírista Benjamin Grosvenor. To vše za doprovodu tělesa Filharmonia Orchestra pod taktovkou dirigenta Santu Matiase Rouvaliho. No a před 12. hodinou nám ještě zaspívá tenorista Rolando Villazón. V jeho podání si poslechneme Belliniho píseň s názvem Marendi pur contento a bude to také poslední skladba dnešního dopoledního bloku.

0: Tak to byla píseň Ma rendi pur contento z pera Vincenza Belliniho, která teď dozněla právě ve 12 hodin na Rádiu Klasik Praha. Zpíval tenorista Rolando Villazón a doprovázelo ho těleso Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Byla to tedy poslední skladba našeho dopoledního programu, ale ten odpolední bude už za malý okamžik pokračovat hudbou Edvarda Griega. Pak uslyšíte v průběhu příští hodiny našeho vysílání třeba rovněž Verdiho, Šostakoviče, Brucknera a spoustu další krásné hudby v podání skvělých tuzemských i zahraničních interpretů. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký pátek a také krásný nadcházející víkend a budu se těšit opět na slyšenou v pondělí v obvyklém čase mezi 12. respektive mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Krásné poledne posluchačům stanice Klasik Praha přeje Stanislav Předota. Dnes je pátek 12. června, svátek mají všechny Antonie, takže přeji vše dobré. A teď je 12 minut po 12. hodině. Naše popolední vysílání zahájila třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr a mol od Edvarda Hagerupa Grieg. Hráli nám londýnský symfonický orchestr s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem a klavírista Jean-Marc Luisada. Následuje hudba Erwina Schulhoffa. Poslechneme si část z jeho skladby Duo pro housle a violončelo, které Erwin Schulhoff napsal v roce 1925. Zazní skladba Cingareska.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

skladbu Cingareska z dua pro housle a violončelo od skladatele Ervína Schulhoffa zahráli houslista Josef Špaček a violončelista Tomáš Jamník. V roce 1939 byl natočen film Jih proti severu. Byl to snímek, který v té době dosáhl rekordních 13 nominací na Oscary a rekordních 8 Oscarů potom získal. Tato soška se ovšem nedostala na skladatele Maxe Steinera, který zkomponoval hudbu k filmu Jih proti severu. Nicméně příliš tomu to snad být nemuselo, protože v té době už jednoho Oscara za původní hudbu k filmu měl a potom ještě další 3 během svého života získal. My si teď poslechneme hudbu Maxe Steinera z filmu Jih proti severu. Hrát nám bude Orchestr Philharmonique de Strasbourg s dirigentem Markem Letoniou.

0: Klasik Praha.
1: Lev Oborin, Mauricio Pollini, Marta Argerič. To jsou jen namátkou jména některých laureátů mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina. Jaká je historie tohoto prestižního klání a co stálo na jeho počátku?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším díle pořadu Slavná auditoria v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bavzeng. Zíšu jo nyní tí tělo kerem sínsí a jinhán káhá.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: Prodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tenorista Rolando Villazón nám zaspíval slavnou árii La Donna e Mobile, árii ve vody ze třetího dějství opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Doprovázel ho orchestr Mnichovského rozhlasu, dirigoval Marcello Viotti. Další skladbou bude část z velkolepého cyklu 24 preludií a fug od Dmitrije Šostakoviče. Tento cyklus byl inspirován dvěma cykly dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha. A stejně jako Bachova předloha, také zde najdeme preludia a fugy ve všech tóninách. My si teď poslechneme fugu Fis dur.

Fugu Fis Dur od Dmitrije Šostakoviče z jeho cyklu 24 preludií a fug zahrála Juliana Avdějeva. A teď následuje symfonie číslo 2 C-moll od Antona Brucknera. Z této symfonie si poslechneme třetí větu Scherzo.

Skerco, třetí větu ze symfonie C-moll číslo 2 od Antona Brucknera, zahrál Gewandhaus Orchestr Leipzig s dirigentem Andrisem Nelsonsem. Jako další zazní skladba Antonína Dvořáka. Poslechneme si druhou větu z jeho houslového koncertu A-moll. Věta má tempové označení Adagio, Manon Troppo, a hrát nám bude na dobové nástroje orchestr Musica Florea s dirigentem Markem Štrinclem. Houslové solo přednese Roman Patočka.

0: Poslouchali jsme živou koncertní nahrávku, na které soubor Muzika Florea s dirigentem Markem Štrinclem a houslista Roman Patočka přednesli volnou větu z Dvořákova houslového koncertu A-moll. A jako další skladba zazní další koncertní kus. Bude to koncert pro klavír a orchestr číslo 6B dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho třetí věta Rondo zazní v nahrávce s klavíristou Matthiasem Kirschnereitem.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Potisk, dárky, bylabil, CZ.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Posloucháte Klasik Praha.

0: Klavírista Matthias Kirchnereit a Bamberští symfonikové s dirigentem Frankem Biermannem zahráli Rondo, závěr koncertu B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Přesně teď je 13.00, 12. června, pátek, vy posloucháte stanici Klasik Praha a já tu mám pro vás připraveny další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Specialisté na drogovou problematiku se s premiérem a ministrem zdravotnictví chtějí domluvit na financování adiktologických služeb po přesunu protidrogové politiky. Odborníci zvou oba politiky ke kulatému stolu. Helena Gerasim, předsedkyně Rady Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, uvedla v dopise Babišovi a Vojtěchovi. Naším cílem není vracet se k rozhodnutí o samotném přesunu. Chceme se soustředit na to, aby změna gesce neohrozila fungování služeb a aby se neopakovaly problémy, se kterými se systém v minulosti opakovaně potýkal. Podle ní je za pozváním k jednání snaha vést dialog a zajistit nepřerušené, spravedlivé a kontrolovatelné financování služeb pro lidi, kteří mají problémy se závislostmi. Německá policie dnes kvůli neupřesněnému velkému zásahu na letišti v Hamburku vyklidila zónu za bezpečnostními kontrolami. Cestující museli opustit také letadla připravující se k odletu. Policie vyklízí celé letiště, aby následně terminál prohledala. Takový postup podle zpravodajců potrvá několik hodin. Poplach zřejmě vyvolal podezřelý předmět, ale úřady takovou možnost zatím nepotvrdili. Letiště dočasně zrušilo odlety, ale letadla v Hamburku nadále přistávají. Pražské letiště Václava Havla dnes neeviduje žádné lety mezi Prahou a Hamburkem, takže provozu na pražském letišti se tato situace nedotkne. Trvalo 14 let, než se podařilo vybrat peníze a dokončit nové varhany ve svatovítské katedrále. Postavil je španělský varhanář Grenzing a dárci z Česka i z ciziny na ně vybrali 135 milionů korun. Mezi píšťalami jsou instalované křišťálové ozdoby za denního světla efektně prosvěcované sluncem. Večer se mohou díky LED osvětlení rozzářit sami a připomínat tak poletující svíčky. Slavnostní inaugurace a požehnání varhan se uskuteční symbolicky v pondělí 15. června na svátek svatého Víta. Bohoslužbu od 17 hodin povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a její součástí bude symbolické probouzení nástroje. Program nabídne díla Antonína Dvořáka, Georga Friedricha Händla, Josefa Haydna a Camille Saint-Saense v podání České filharmonie, spojených arcidiecézních chrámových sborů, hudby hradní stráže a předních českých solistů. Akce je přístupná jen po registraci, ale přímý přenos bude možné sledovat na webu katedrala.tv. A počasí. Dnes je zataženo až oblačno, v Čechách zpočátku místy, postupně na většině území občasný slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se místy vyskytnou přehánky hlavně na severu a výjimečně tam můžou být i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, v tisíce metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jsme Klasik Praha.

Pardubický komorní orchestr pod taktovkou dirigenta Marka Štrincla zahrál prvou větu z pastorální symfonie D-dur, jejímž autorem je Václav Pichl. Igor Stravinský během svého tvůrčího života prošel mnoha styly a obdobími. Ve 20. letech se přiklonil k neoklasicismu a jedním z děl z tohoto stylu je také jeho balet Apollo vůdce můz. Tento balet byl dokončen v roce 1928, v témže roce měl také premiéru a skladatel z něho potom

Vyslechli jsme Apollonovy variace z koncertní svity Apollon, vůdce můz od skladatele Igora Stravinského. Hrál Talichův komorní orchestr, dirigoval Andrew Constantine. Sonáta A-dur opus 13 je jedním z mistrovských děl mladého Gabriela Forého. Skladatel tuto sonátu dokončil v roce 1876. Sonáta má celkem 4 věty a trvá necelou půl hodinu. My si z ní teď v podání Itzhaka Perlmana a Emanuela Exe poslechneme čtvrtou finální větu.

0: Houslista Itzhak Perlman a klavírista Emmanuel Ax zahráli závěrečnou čtvrtou větu ze sonáty A-dur od skladatela Gabriela Forého. Nyní je tu pozvánka k poslechu hudby podle kalendáře, kterou vysíláme každý pátek v premiéře vždy od 19 hodin, takže i dnes v pátek 12. června. A potom si poslechneme prvou část ze symfonického cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany, symfonickou báseň Vyšehrad.
1: Klasik Praha.
2: Hudební skladatel, houslista, muzikolog a hlavní dirigent orchestru Královského divadla v Kodani, Johan Svensson. K jeho nejznámějším dílům patří skladby inspirované rodným Norskem. Letošní 115. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
9: Děkuju!
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
16: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady.
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
19: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

symfonickou báseň Vyšehrad, která otevírá cyklus Má vlast od Bedřicha Smetany, zahrála Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Jako další skladbu tu pro vás mám připravenou předehru k orchestrální svitě číslo 1 C-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Ale ještě předtím, než si ji poslechneme, tak bych vás rád pozval na koncerty, které pro vás na příští týden ve středu a ve čtvrtek, tedy 17. a 18. června, připravil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Pražští symfonikové na závěr sezóny 2025-2026 připravili doslova bombónek. Ve Smetanově síni obecního domu zazní nejdříve pastorální symfonie Ludwiga van Beethovena, tedy jeho symfonie číslo 6, F-dur, a potom to bude evropská premiéra první verze opery Mariken z Nimeg od Bohuslava Martinů. Mariken známe jako část z cyklu, nebo z operního cyklu Bohuslava Martinů Hry o Marii. Tato opera obsahuje celkem 4 části, Mariken z Nimeg je tou druhou. Ale Bohuslav Martinů původně plánoval celou operu a k jejímu dokončení a provedení potom nedošlo, nicméně teď byl notový materiál objeven, zrekonstruován a my si ho budeme moci poslechnout. Zpívat budou Simona Houda-Šaturová, Jiří Brikler, Bela Adamova, Daniel Matoušek, Pavel Švingr, jako vypravěč vystoupí Vladimír Polívka, dále spoluúčinkuje Pražský filharmonický sbor vedený Lukášem Kozubíkem a Pražské symfoniky bude dirigovat Tomáš Netopil. Máme se tedy v tom případě na co těšit. Více informací i vstupenky online najdete na webových stránkách orchestru s adresou www.fok.cz.

Uvertyru k orchestrální světě číslo 1 C-dur od Johanna Sebastiana Bacha zamhrál amsterdamský barokní orchestr, který dirigoval Ton Koopman. A po této vznešené barokní hudbě teď přijde hudební impresionismus doslova esenciální. Poslouchat budeme skladbu Syrinx od Claude Debussyho.

0: Skladbu Syrinx od Claude Debussyho zahrál flétnista Paul Fried. A teď tu bude velice zřetelný kontrast. Poslechneme si úvodní část ze scénické kantáty Carmina Burana od Karla Orfa.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Úvodní část z kantáty Carmina Burana od Karla Orfa zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Gaetánem Delogu. Spoluúčinkoval také Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Pavlem Kühnem. V roce 1889 začal Antonín Dvořák v Praze komponovat klavírní cyklus. Tento cyklus pak dokončil na svém letní sídle ve Vysoké u Příbrami. Vznikl Dvořákův největší klavírní cyklus, který má celkem 13 částí. Dvořák ho jej později nazval Poetické nálady. My si teď z tohoto klavírního cyklu poslechneme část s pořadovým číslem 12, která se jmenuje U mohyly.

0: Skladbu U mohyly, předposlední 12. část cyklu Poetické nálady od Antonína Dvořáka, zahrál Leif Uwe Andsnes. Velmi důležitým přelomem v tvůrčí kariéře skladatele Benjamina Britna byl velký úspěch jeho opery Peter Grimes, která měla premiéru v roce 1945 v Londýně. Ze zcela praktických důvodů, aby byl čas na přestavbu scény, zařadil Britten do této opery také takzvané čtyři mořské mezihry. A my si teď poslechneme mezihru číslo 4, která má název Bouře.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Mezi hru Bouře z opery Peter Grimes od Benjamina Britna zahrál londýnský symfonický orchestr pod taktovkou André Prevéna. A teď se z poloviny 20. století přesuneme na přelom renesance a baroka. Poslechneme si moteto Maria Kron od skladatele Krištofa Haranta Spolžic a Bezdružic.

Mot je to Maria Kron od skvělého skladatele a samozřejmě také předního českého šlechtice Krištofa Haranta z Položic a Bestružic. Nám zaspívali členové souboru Kapela Mariana s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semirádem. Jmenovitě to byly sopranistky Barbora Kabátková a Hana Blažíková, tenoristé Vojtěch Semirád a Ondřej Holub a basista Jaromír Nosek. Od Richarda Wagnera nyní zazní Příchod bohů do Valhaly z jeho opery Zlatorýna.

Příchod bohů do Valhaly z opery Zlato Rýna od Richarda Wagnera zahrál Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě s dirigentem Uwem Mundem. V roce 1971 byl v Americe natočen válečný film Léto roku 1942. Skladatel Michel Legrand, který napsal hudbu k filmu, za něj dostal filmového Oscara. My si teď část hudby z tohoto snímku poslechneme. Hrát nám bude houslista Renaud Capuçon a bruselská filharmonie s dirigentem Stefanem Denévem.

0: Klasik Praha.
1: Podle příběhu z Lukášova evangelia vzniklo v roce 1968 hudebně duchovní podobenství Marnotratný syn. V pořadu Švédský stůl si poslechneme průřez tímto dílem pod vedením autora Benjamina Britna. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Podání trumpetisty Miroslava Kejmara zaznělo finále koncertu S-dur od Josefa Haydna. Doprovázel komorní orchestr České filharmonie, dirigoval Petr Škvor. Dnes odpoledne jsme už slyšeli symfonickou báseň Vyšehrad z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. A nyní tu mám pro vás připravený pandán k této slavné skladbě. Kompozici High Castle, tedy v překladu vlastně Vysoký hrad neboli Vyšehrad, z cyklu Její vlast od Nicole Bókové.

Vyslechli jsme skladbu High Castle z cyklu Her Country, její vlast od Nicole Bókové. Hrál Baborák ensemble, který řídil Radek Baborák. Symfonie číslo 5 C mol, zvaná Osudová od Ludwiga van Beethovena, patří k nejvýznamnějším symfoniím klasického repertoáru vůbec. Je zajímavé, že ani tomuto slavnému dílu se nevyhnul poněkud rozpačitý začátek. Symfonie totiž byla úplně poprvé provedena 22. prosince roku 1808 ve Vídni, a to na koncertu, na kterém zaznělo několik skladeb Ludwiga van Beethovena, několik jeho symfonií a koncertů. Celý koncert tím pádem trval asi 4 hodiny a obecenstvo prostě už bylo unavené přes příliš na to, aby ocenilo krásu tohoto díla. O spravedlivé posouzení výjimečnosti 5. symfonie C moll se zasloužil později mimo jiné kritik E.T.A. Hoffmann. My si teď ze Osudové symfonie pustíme druhou větu, Andante con moto. Tato věta je formálně variacemi na dvě témata.

0: Vyslechli jsme druhou větu z osudové symfonie Ludwiga van Beethovena, tedy z jeho symfonie číslo 5 C moll. Na dobové nástroje hrál orchestr Revolutionnaire et Romantique, tedy orchestr revoluční a romantický. Dirigoval John Eliot Gardiner. Od Leonarda Bernsteina teď zazní riffy pro každého.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To byly riffy pro každého ze skladby Preludium, Fuga a riffy od Leonarda Bernsteina. Solový klarinetový part přednesl Alessandro Carbonare. A teď vás zvu na téměř 9minutové snění. Poslechneme si symfonickou báseň Kleopatřin sen v originále Le Rêve de Cléopâtre, jejíž autorkou je skladatelka Mélanie Bonny. Je to francouzská pozdně romantická skladatelka, mimochodem studentka Césara Franka, spolužačka Debussyho, která napsala přes 300 kompozic. Symfonická báseň Kleopatřin sen je z roku 1909. Původně ji skladatelka napsala pro čtyřruční klavír, orchestrální verze je pozdějšího data. A právě tuto orchestrální verzi si nyní poslechneme.

0: symfonickou báseň Kleopatřin sen od skladatelky Melanie Bonny nám zahrál Orchestr National de Lyon a dirigoval Nikolaj Scheps-Znajder. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 12. června a teď je 5 minut po 15. hodině. Poslouchat nyní budeme hudbu Antonia Vivaldiho a vy určitě po prvních tónech poznáte, co je to za skladbu.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Vyslechli jsme závěr koncertu Léto od Antonia Vivaldiho z jeho cyklu Čtvera ročních dob. Velice energickou interpretaci nám nabídla houslistka Anne-Sophie Mutter a soubor Mutter s virtuózy, který řídil Mahan Esfahani.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V loňském roce oslavil 90. narozeniny estonský skladatel Arvo Pärt, který patří mezi nejuváděnější autory 20. a počátku 21. století. Je velice dobře známá jeho tvorba vokální i komorní. Méně často se už objevuje jak na nahrávkách, tak na koncertních pódiích jeho tvorba symfonická. Arvo Pärt je autorem 4 symfonií a právě komplet těchto symfonií na CDčku teď vyšel u vydavatelství Chandos. Symfonie Arvo Pärta natočil islandský symfonický orchestr s dirigentkou Evou Ollikainen, která pochází z Finska. Vzhledem k tomu, že symfonie Arvo Pärta vznikaly v různých tvůrčích obdobích, dá se říci, že v podstatě každá z nich představuje trošku jiný svět. My si teď jako ukázku z kompletní nahrávky Pärtových symfonií poslechneme třetí větu ze symfonie číslo 4. Hrají islandští symfonikové, diriguje Eva Ollikainen.

Islandský symfonický orchestr a dirigentka Eva Ollikainen přednesli třetí větu ze symfonie číslo 4 od skladatele Arvo Pärta. Byla to ukázka z CDčka Complete Symphonies, kompletní symfonie, které vyšlo u vydavatelství Chandos a na kterém najdeme právě soubornou nahrávku symfonií Arvo Pärta. Dalším autorem ve vysílání stanice Klasik Praha je Johannes Brahms. Poslechneme si jednu z jeho hranějších skladeb, která vznikla v roce 1861. Jedná se o klavírní kvartet číslo 1 G-moll. Mimochodem při premiéře tohoto díla ke klavíru usedla Klára Schumann, skvělá klavíristka, jedna z nejlepších 19. století. Klavírní kvintet Johannesa Brahmse číslo 1 je celkem rozsáhlé dílo, má téměř 3/4 hodiny, má 4 věty. A ta druhá část je nadepsána intermezzo.

0: Poslouchali jsme intermezzo z klavírního kvartetu číslo 1 G-moll od Johannesa Brahmse. Hráli klavíristka Marta Archerič, houslista Gidon Kremer, violista Jury Bašmet a violončelista Miša Majsky. Teď je tu pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna, kterou budeme vysílat ve středu 17. června od 19 hodin, potom slavnostní vojenský pochod Edwarda Elgara a potom si povíme něco víc o našich dnešních večerních pořadech.
1: Klasik Praha.
2: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Vyslechli jsme pochod G-dur, jeden ze slavnostních vojenských pochodů Edvarda Elgara. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, dirigoval Adrian Lieper. A co tedy budeme vysílat na stanici Klasik Praha dnes večer? Je pátek, takže od 19 hodin to bude tradiční hudba podle kalendáře. Martina Klausová v dnešním pořadu připomene 115. výročí úmrtí norského skladatele Johanna Svensena, které připadá na tuto neděli 14. června. Od 20 hodin vysíláme koncert bez smokingu. Dnes nám bude hrát Cemlinského kvarteto a klarinetista Igor František. V jejich podání vyslechneme klarinetový kvintet A-dur Wolfganga Amadea Mozarta a klarinetový kvintet H-moll Johannesa Brahmse. A potom od 22 hodin si budete moci poslechnout hudbu v miléniu, která je právě dnes velice aktuální. Dnes je 12. června a právě dnes slavnostním zahajovacím koncertem začíná festival Smetanova Litomyšl. A v pořadu Hudba v miléniu budeme moci poslouchat rozhovor s někdejším moderátorem a hudebním ředitelem Rádia Klasik Praha, nyní uměleckým ředitelem festivalu Smetanova Litomyšl Markem Šulcem.

0: Jedno ze tří houslových duet od Dmitrije Šostakoviče zahráli houslisté Itzhak Perlman a Pinkas Zuckerman za doprovodu klavíristy Samuela Sanderse. Symfonie číslo 7 Gustava Mahlera má celkem 5 vět. Druhou a čtvrtou větou jsou části nazvané Nachtmusik, tedy noční hudba. Proto se také někdy 7. Mahlerově symfonii říká píseň noci. My si teď poslechneme tu druhou z nočních hudeb, tedy čtvrtou větu. Hrát bude symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s dirigentem Simonem Rettlem.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Čtvrtou větu ze symfonie číslo 7 Gustava Mahlera zahrál Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s dirigentem Simonem Rattlem. Po této noční hudbě nás teď čeká presto rychlá třetí věta ze symfonie G-dur od skladatele Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Tohle je Klasik Praha.

Presto, třetí větu ze symfonie G-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha zahrál orchestr The English Concert, řízený Trevorem Pinnockem. Legenda z finského eposu Kalevala se stala inspirací Jeanu Sibeliovi pro jeho skladbu Labuť Stuoneli. My si teď tuto krásnou hudbu poslechneme v nahrávce s Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

0: skladbu Labuť Stuonely od Jeana Sibelia zahrál Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Dirigoval Charles Groves. A teď je tu symfonie číslo 1 C-dur Georges Bizeta. Zní nám Česká filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem. Zahraje čtvrtou větu Allegro Vivace.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Čtvrtou závěrečnou větu ze symfonie C-dur od Georges Bizeta zahrála Česká filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem. Mezi oblíbené skladby Maurice Ravela patří jeho valčíky vznešené a sentimentální v originále Vals noble et sentimental. Touto skladbou Ravel vědomně složil poklonu Franzi Schubertovi. Ten totiž v roce 1823 vydal dvě sbírky skladeb. Jedna se jmenovala Valčíky vznešené a druhá Valčíky sentimentální. Původní verze Ravelových valčíků je z roku 1911. Jedná se o sbírku celkem 8 valčíků pro solový klavír. O rok později potom Ravel tyto valčíky zinstrumentoval pro orchestr, ale my si nyní poslechneme tu původní verzi. Klavírista George Lee nám zahraje druhý z těchto valčíků.

Klavírista George Lee zahrál druhý ze vznešených a tesklivých valčíků od Maurice Ravela. Opět tu máme filmovou hudbu. Tentokrát je tu skladatel Jerry Goldsmith a hudba k filmu Čínská čtvrť, který v roce 1974 natočil režisér Roman Polanský.

0: Klasik Praha.
1: Co to je VoxLab? Hlasové kurzy, které kromě hodin zpěvu přináší také lekce managementu, práva, psychologie, vizáže nebo i metodu Feldenkrais. O výjimečných hlasových kurzech, které proběhnou druhý týden v červenci na zámku Lnáře, jsem v dalším díle pořadu Na osobní notu hovořila se zakladatelkou, sopranistkou Eliškou Gatringerovou a hlasovým pedagogem, basistou Martinem Vodrážkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
13: V tom musí být celá liška.
14: A takže je, nabíjíme koloběžku.
15: Mámě auto.
16: I tramvaje, co mě vozí do školy.
17: No jasně,
18: všechno u nás doma.
19: I moje hračky.
9: Děkuju.
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
2: Jsme energie tohoto města.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Vyslechli jsme skerco pro klavír opus 1a od Dmitrije Šostakoviče. Je to velmi raná skladba, tehdy bylo skladateli 13 let. My známe toto skerco v orchestrální podobě, klavírní verze je až pozdější a byla to ukázka z úplně nového alba Znovu objevený Šostakovič, které vyšlo v roce 2025. Hrál nám klavírista Daniil Trifonov. Od France Schuberta si nyní poslechneme prvou větu z jeho takzvané nedokončené symfonie. Jedná se o symfonii číslo 8, H-moll.

0: Poslouchali jsme rozsáhlou prvou větu z takzvané nedokončené symfonie Franze Schuberta z jeho symfonie číslo 8 H-moll. Hrála Londýnská filharmonie a dirigoval Kurt Masur. A teď je tu opět Johannes Brahms, tentokrát jeho Geistliches Lied, duchovní píseň, opus 30. My si poslechneme úpravu dirigenta Johna Eliota Gardinera, který také tuto nahrávku řídí, a to úpravu pro sbor a orchestr.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou. Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Ladíte Klasik Praha.

Monteverdi Choir a Orchestra Revolutionaire Romantique, řízené Johnem Eliotem Gardinerem, zaspívali duchovní píseň opus 30 od Johannesa Brahmse. Kytarista Pepe Romero nám nyní zahraje část z koncertu z Aranjuez pro kytaru a orchestr. Bude to třetí věta, doprovází Akademie od svatého Martina v Polích.

0: Kytarista Pepe Romero a Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Merinrem nám zahráli třetí část z koncertu z Aranjuez. Jeho autorem je Joaquín Rodrigo. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je pátek 12. června a v tuto chvíli je 17.00, 5 hodin odpoledne. Do další vysílací hodiny vstoupíme s hudbou Antonína Dvořáka, a to z jeho symfonií číslo 8 G-dur. Tato symfonie vznikala ve šťastném Dvořákově období od srpna do listopadu 1889, převážně ve skladatelově letním sídle na Vysoké u Příbrami. Symfonie číslo 8 je symfonií optimistickou, ve které se zrcadlí krásy přírody, slovanská a česká hudba. Je to hudba, která je místy pastorální, místy dramatická, prostě obsahuje všechno, co správná symfonie má mít. A k tomu navíc neopakovatelnou Dvořákovu melodickou invenci. My si nyní z 8. symfonie poslechneme druhou větu Adagio, hrát nám bude Česká filharmonie, dirigovat Semjon Byčkov.
1: Tohle je Klasik Praha.

Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem zahrála Adagio. Druhou větu ze symfonie G-dur číslo 8 od Antonína Dvořáka. Od Antonia Vivaldiho teď zazní prvá část z jeho koncertu pro fagot, smyčce a basso continuo a mol. Solistou v této nahrávce je fagotista Václav Vonášek.

Fagotista Václav Vonášek a soubor Barocco Sempre Giovane zahráli prvou část z koncertu Amol od Antonia Vivaldiho. Z filmové hudby si teď poslechneme hudbu od André Prévena, kterého známe jako významného dirigenta, skladatele a také klavíristu. Ten v roce 1962 zkomponoval doprovodnou hudbu k válečnému dramatu Čtyři jezdci apokalypsy. My si nyní tuto hudbu poslechneme v nahrávce Filharmoniků města Prahy s houslistkou Lucií Švehlovou.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude zakladatelka mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, které se zeptám, kolik českých violistů se hlásí do této soutěže. Violistka Kristýna Fialová se nyní hodně věnuje propagaci nástroje mezi mladými lidmi. Pozveme také na Jihočeský komorní festival. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme část z baletní svity Fantastický krámek, kterou z hudby Joaquina Rossiniho sestavil Ottorino Respighi. Hrála Česká filharmonie, dirigoval Antonio Pedrotti. Jednou z významných skladeb Bedřicha Smetany je jeho smyčcový kvartet číslo 1 E-moll Z mého života. My si teď poslechneme třetí větu z tohoto kvartetu Largo Sostenuto, ovšem v úpravě dirigenta a skladatele George Sela. Tuto orchestrální verzi nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou zahrál třetí větu ze smyčcového kvartetu E-moll číslo 1 od Bedřicha Smetany, a to v úpravě dirigenta a skladatele George Sela. A teď je před námi hudba, kterou známe, kterou máme rádi a která se nikdy neoposlouchá. Wolfgang Amadeus Mozart a jeho klarinetový koncert A-dur. My si poslechneme třetí větu, rondo, hrát nám bude klarinetista Jan Mach.

Závěrečné rondo z klarinetového koncertu A-dur od Wolfganga Amadea Mozarta zahrál Jan Mach. Doprovázel symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Koutem. Jedním z oblíbených žánrů 19. století byla takzvaná velká opera. To byl scénický útvar, kde nesmělo chybět velké drama, velké sbory, bohatě obsazený orchestr, samozřejmě brilantní pěvecké výkony a taneční vložky v představení. A jedním z mistrů této velké opery byl skladatel Giacomo Meyerbeer. My si teď poslechneme árii z prvého dějství jeho opery Huguenoti. Zpívat nám bude basbaritonista William Powers.

0: Basbaritonista William Powers zaspíval árii z opery Igenoti od Giacoma Meyerbeera. Doprovázel symfonický orchestr Slovenského rozhlasu, dirigoval Dennis Berg. Teď tu mám pro vás připravenou pozvánku k poslechu pořadu Slavná auditoria, který připravuje Jiří Vejvoda. Další nový díl je pro vás připraven na pondělí 15. června od 19 hodin večer. A potom tu je Presto z Braniborského koncertu číslo 4 G-dur.
1: Klasik Praha.
2: Lev Oborin, Mauricio Pollini, Marta Argerič. To jsou jen namátkou jména některých laureátů mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina. Jaká je historie tohoto prestižního klání a co stálo na jeho počátku?
1: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Více se dozvíte v dalším díle pořadu Slavná auditoria v premiéře v pondělí od 19 hodin.
4: Ekonomie nejsou jen čísla, jsou to příběhy, hodnoty a rozhodnutí. Tomáš Sedláček v rozhovoru s názvem Zavři oči a podívej se odhaluje, co stojí za světem peněz i lidských vztahů. Upřímně, s nadhledem a v souvislostech, které překvapí. Novou knihu Tomáše Sedláčka si můžete koupit na palmknihy.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

třetí větu z Braniborského koncertu číslo 4 od Johanna Sebastiana Bacha zahrála muzika Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Göblem. Po německém baroku hned následuje baroko italské, skladatel Tommaso Giovanni Albinoni a jeho koncert pro dva hoboje F-dur. Poslechneme si prvou větu Allegro.

0: Hoboisté Anthony Camden a Julia Girdwood nám zahráli Allegro z koncertu F-dur, jehož autorem je Tommaso Giovanni Albinoni. Doprovázel soubor The London Virtuosi, dirigoval John Georgiadis. Posloucháte stanici Klasik Praha, přesně teď je 18.00, pátek 12. června. Jsou tu dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Připravuje se výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií. Ale zatím není jasné, kdy se uskuteční ani jak ji diváci a posluchači zaznamenají. Detaily k protestu by měla iniciativa Veřejnoprávně oznámit po neděli. Změnu financování televize a rozhlasu z poplatků na státní rozpočet má v pondělí projednat vláda, ale odmítá ji opozice i někteří odborníci. Stávající systém podle nich funguje. Vedle snížení objemu financí se obávají o ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Americko-íránské memorandum o porozumění, které by podle prezidenta Donalda Trumpa mohlo být podepsáno již o víkendu, zahrnuje prodloužení příměří o 60 dnů, okamžité znovu otevření Hormuzského průlivu, dočasnou výjimku umožňující prodej sankcionované íránské ropy či základní rámec pro řešení otázky íránských zásob vysoce obohaceného uranu, kde se jako řešení nabízí zředit ho na nižší úroveň, a to na íránském území pod dohledem mezinárodních inspektorů. Jakékoliv konkrétní kroky týkající se jaderného programu ale mají být učiněny až v další následující dohodě. Od 20. června do 15. srpna se bude konat už 17. ročník mezinárodního festivalu Hudební léto KUX. Na pěti sobotních koncertech konaných v kostele Nejsvětější Trojice ve špitálu KUX se představí řada špičkových interpretů. Chorvatský kytarista Zoran Dukic, španělský violončelista Luis Zorita, italský varhaník Pier Damiano Peretti, soubory Collegium 1704, Alinde Quintet, klarinetistka Anna Paulová a další. Program festivalu Hudební léto KUX najdete na webu hudebniletokux.cz. Počasí v noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, kráno bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů. Zítra se bude převažující velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami postupně od jihozápadu ředit, srážky i oblačnost budou ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Slavnou árii Nessun dorma, nikdo nespí, ze třetího dějství opery Turandot od Giacoma Pucciniho zaspíval vynikající tenorista José Cura. Doprovázel Filharmonia orchestra, který dirigoval Plácido Domingo. Před námi je teď hudba Sergeje Rachmaninova, Ennia Morriconeho, Sergeje Prokofieva a Pabla de Sarasate. Od Rachmaninova teď zazní část z jeho velice náročného klavírního koncertu číslo 3 D-moll. Klavíristka Katia Bunatišvili nám zahraje prvou větu Allegro Manon Tanto.

Klavíristka Katia Bunatišvili za doprovodu České filharmonie a dirigenta Páva Jervyho přednesla prvou větu z koncertu číslo 3 D-moll od Sergeje Rachmaninova. Je tu opět filmová hudba. Tentokrát si poslechneme hudbu známého Ennia Morriconeho k westernu Pro pár dolarů navíc, který byl natočen v roce 1965. Hudbu z tohoto filmu nám zahrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: 25. ročník festivalu Lípa muzika, který každoročně na podzim rozeznívá hudbou pozoruhodná místa na Českolipsku a v okolí, bude tentokrát na téma žena. O pestré náplni letošního ročníku budeme mluvit v příštím pořadu Hudba v miléniu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem a uměleckou garantkou programu Janou Semerádovou. K poslechu premiéry v úterý 16. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Česká filharmonie s dirigentem Karlem Ančarlem zahrála Děvčátko Julie, část z Prokofjevova baletu Romeo a Julie, který mimochodem měl světovou premiéru v Brně. A teď je tu další skladba Cigánské melodie od skladatele Pabla de Sarasáteho. Ještě než si tuto skladbu poslechneme, tak bych vás chtěl ještě jednou pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 19 hodin to bude, tak jako každý pátek, hudba podle kalendáře. Martina Klausová dnes bude vzpomínat na norského skladatele Johanna Svendsena. Od jehož úmrtí tuto neděli, 14. června, uplyne 115 roků. Od 20 hodin tu bude pro vás koncert bez smokingu, dnes s Igorem Františákem, klarinetistou, a Cemlínského kvartetem. Tito umělci nám zahrají klarinetový kvintet A-dur od Wolfganga Amadea Mozarta a klarinetový kvintet H-moll Johannesa Brahmse. Od 22 hodin si pak můžete poslechnout hudbu v miléniu, která je dnes velmi aktuální. Je 12. června a za malou chvíli začíná slavnostní zahajovací koncert festivalu Smetanova Litomyšl. A hostem dnešní hudby v miléniu bude umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Marek Schulz, kterého dobře znáte také jako dřívější moderátora a hudebního ředitele rádia Klasik Praha. Takže tento rozhovor si můžete poslechnout od 22 hodin.

Houslistka Leticia Moreno a klavíristka Ana Maria Vera zahráli cikánské melodie od Pabla de Sarasáteho. Autorkou další skladby je Isabela Leonarda, skladatelka a zároveň také řádová sestra ze 17. století. Zkomponovala několik stovek skladeb, převážně vokálních, a proslula také jako autorka úplně první publikované instrumentální skladby, kterou napsala žena. My si teď od Isabely Leonardy poslechneme motetto Nive Puer.

0: Altistka Benedetta Mazzucato zaspívala moteto Nive Puer od skladatelky Isabely Leonardi. Doprovázel soubor L'Arpeggiata, jeho uměleckou vedoucí je Kristýna Pluhar. Mozartova symfonie číslo 38 D-dur zazněla úplně poprvé 19. ledna roku 1787 a to v Praze. Od té doby se jí také říká symfonie pražská. My si z ní nyní poslechneme třetí větu Presto a hrát nám bude vynikající soubor The London Classical Players.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Soubor The London Classical Players, řízený dirigentem Rogerem Norringtonem, zahrál třetí větu ze symfonie 38 D-dur, zvané Pražská, od Wolfganga Amadea Mozarta. To byla také poslední skladba, kterou vám dnes na stanici Klasik Praha pustil Stanislav Předota. Ale samozřejmě naše vysílání pokračuje dál. Za malou chviličku začíná hudba podle kalendáře se norským skladatelem Johannem Svendsenem. Od 20 hodin to bude koncert bez smokingu s klarinetistou Igorem Františákem a cemlinského kvartetem. A od 22 hodin hudba v miléniu s Markem Šulcem, dramaturgem festivalu Smetanova Litomyšl, který právě dnes začíná. Přeji vám příjemný poslech všech nadcházejících pořadů a těším se s vámi se všemi opět brzy naslyšenou. A samozřejmě také vám přeji krásný víkend.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: V dnešním pořadu si připomeneme norského skladatele, dirigenta a houslistu druhé poloviny 19. a počátku 20. století Johanna Severina Svendsena. Svendsen se narodil 30. září 1840, takže v loňském roce tomu bylo 185 let od jeho narození. No a datum jeho úmrtí připadá na 16. června 1911, takže je to letos rovných 115 let. Johann Severin Svendsen se narodil v Oslu, ale většinu života strávil v Kodani. Jeho otec byl učitelem hudby a tak je jen logické, že i Johann se v dětství učil hudbě. Hrál na housle a na klarinet. Po skončení školy se živil hraním v orchestru a podnikal příležitostná krátká koncertní turné jako houslista. Na jedné ze svých cest, bylo to v Líbeku, zaujal bohatého obchodníka, který mu umožnil studovat v letech 1863 až 67 na konzervatoři v Lipsku. Začal studovat u Ferdinanda Davida, ale problémy s rukou ho donutili přejít ke studiu kompozice, kterou pak studoval u Karla Reinekeho. Svá studia zakončil první cenou za skladbu. Ostatně už během studií Svendsen hojně publikoval. Jeho první dílo, Smicový kvartet Amol opus 1, dosáhlo velmi záhy velkého úspěchu a tak rychle následoval Smicový oktet opus 3 a Smicový kvintet opus 5. Svendsen byl považován za jednoho z nejtalentovanějších studentů na konzervatoři a jeho skladby získaly celou řadu ocenění a dočkali se mnoha veřejných provedení. Poslechněme si tedy teď na úvod našeho pořadu Svendsenovy variace na norský lidový nápěv. Londýnský královský orchestr řídí Per Dreyer.

Po studiích se Svensson nejprve živil jako hráč v orchestru, ale záhy se začal věnovat převážně dirigování. Řídil orchestry v Paříži, v Lipsku, cestoval po Americe, Německu, Itálii, Anglii i Francii. V roce 1871 se v New Yorku oženil se Sarah Levet Schmidtovou, kterou potkal v Paříži. V roce 1883 byl jmenován šéfdirigentem orchestru Královského divadla v Kodani, kde pak žil až do své smrti. Manželství ovšem dlouho nevydrželo. Po 13 letech se manželé rozešli a Sarah se vrátila do Paříže. Ostatně jejich vztah byl už nějakou dobu velmi komplikovaný, zejména poté, co Svenssonovi manželka v roce 1883 v hněvu spálila jedinou kopii jeho třetí symfonie. V roce 1901 se tedy manželé rozvedli a hned několik dní poté se Svensson znovu oženil. Vzal si Julietu Haaseovou, s níž žil po celý zbytek života a měl s ní tři děti. Jedním z nich byl slavný dánský divadelní a filmový herec Eivind Johan Svensson. Mimo to měl skladatel ještě jednoho nemanželského syna z doby svých lipských studií. Vraťme se ovšem k hudbě a druhou ukázkou v našem pořadu bude jedna ze Svenssonových norských rapsodií, a sice číslo 2 opus 19. Trondheimský symfonický orchestr řídí Ole Christian Ruud.

Na Klasik Praha si dnes připomínáme letošní 115. výročí úmrtí norského skladatele Johanna Severina Svensena. Svensen byl za svého života v Dánsku i Norsku velmi úspěšný nejen jako dirigent, ale i jako skladatel. Přesto ale nedosáhl většího mezinárodního úspěchu a jeho skladby se nikdy nestaly součástí mezinárodního repertoáru klasické hudby. Psal převážně orchestrální skladby a jeho nejslavnějším dílem je Romance pro housle a orchestr opus 26 z roku 1881. K dalším jeho významným dílům patří řada čtyř už zmiňovaných tzv. Norských rapsodií z let 1867 až 1877 a dále tři symfonie, z nichž, jak už víme, se jedna nedochovala, a mnoho programních skladeb, dále také symfonických básní a převážně houslových koncertů. A přestože, jak jsem říkala, v dobách svých studií psal také komorní skladby, v kontextu jeho díla nemají velký význam a v pozdějším životě se komorní hudbě nevěnoval vůbec.

to už zazněla na Klasik Praha Svensenova romance opus 26. Na housle hrál Josef Suk, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Smetáček. Na rozdíl od svého slavnějšího současníka a blízkého přítele Edvarda Hagerupa Griega lze o Svensenovi říci, že jeho předností byla především dovednost orchestrace než umění harmonie. A zatímco Grieg komponoval převážně pro menší instrumentaci, Svensen komponoval pro velké orchestry a soubory. Přesto Johann Svensen spolu s Griegem představuje norský romantismus na jeho vrcholu. Vzpomínku na něj a náš dnešní pořad uzavřeme čtvrtou z norských rapsodií opus 22. Hraje opět Trondheimský symfonický orchestr a řídí Ole Christian Ruud.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto, zábava na celý den, více na aquapalace.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Jsme Klasik Praha.
20: Koncert bez smokingu vám přináší
19: Klasik Praha.
21: Dnes nás čeká na Klasik Praha večer s komorní hudbou. Zazní dva klarinetové kvintety, a sice kvintet A-dur Wolfganga Amadea Mozarta a kvintet H-moll Johannesa Brahmse. Pokud je řeč o Mozartově klarinetovém kvintetu A-dur Kechl 581, většinou jsou zdůrazňovány historické souvislosti s vídeňským klarinetistou Antonem Stadlerem, členem elitní císařské harmonie, kterému Mozart kvintet skutečně dedikoval, a také zdejším nástrojařem Theodorem Lotzem, díky jejichž vzájemné spolupráci se postupně rodily Mozartovy skladby pro klarinet, včetně koncertu Kechl 622. Kvintet A-dur je svým způsobem novátorský. Linka dechového nástroje je tu vedena v rovnocenném dialogu s ostatními nástroji a poprvé v hudební historii byly tedy tak rozdílné nástroje takto dokonale a jednotně vyváženy a také provázány a barevně a zvukově exponovány. Řada Mozartových následovníků se pak později snažila o podobné souznění ve skladbách pro stejné obsazení a podařilo se to v podstatě jen jedinému z nich, a sice právě Johannesi Brahmsovi, jehož hudba bude znít také dnes večer na Klasik Praha. Mozartův klarinetový kvintet měl premiéru 22. prosince roku 1789. O více než 100 let později, v roce 1891, probíhal ve vévodském sídle v Meiningenu každoroční hudební festival, na němž zazněla řada děl oblíbeného pravidelného hosta, skladatele Johannesa Brahmse. Tamní dvorní orchestr vévody Sasko-Meiningenského se zásluhou intenzivní práce pod taktovkou Hanse von Billowa vypracoval na absolutní evropskou špičku. Na jednom z koncertů se v roli solového klarinetového koncertu F-moll Karla Marie von Webera zhostil 35-letý klarinetista orchestru Richard Mühlfeld, mimořádně tónově disponovaný hráč. Krátce na to zaujal tento solista Brahmse i svou interpretací Mozartova klarinetového kvintetu. Jak vyplývá z korespondence s Brahmsovou celoživotní přítelkyní Klárou Schumannovou, byl stárnoucí skladatel Milfeldovou hrou okouzlen natolik, že během několika týdnů zkomponoval dvě nové skladby. Klarinetové trio opus 114 a klarinetový kvintet opus 115. Nové přátelství skladatele a interpreta pak přineslo o 3 roky později ještě další komorní skvosty. 2 klarinetové sonáty opus 120. My dnes večer na Klasik Praha uslyšíme obě díla, tedy klarinetový kvintet A-dur Wolfganga Amadea Mozarta a Brahmsův kvintet H-moll v podání klarinetisty Igora Františáka a členů Zemlinského kvarteta. František Souček a Petr Střížek housle, Petr Holman viola a Vladimír Foltin violončelo. No a já vám přeji pěkný večer.
19: Koncert bez smokingu
20: na Klasik Praha.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.

0: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte buď na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Naše pravidelné pořady najdete bez hudebních ukázek také například na našem webu, na Spotify nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. V těchto dnech začíná letošní 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Zahajovací koncert se koná v pátek 12. června a festival pak bude probíhat až do 5. července, tentokrát na téma Natura neboli příroda. No a mým dnešním hostem v tomto pořadu je umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle a náš bývalý kolega, někdejší moderátor a hudební ředitel Rádia Klasik Praha Marek Šulc. Ahoj Marku, vítej opět po čase v našem studiu.
1: Ondro, díky za pozvání, zdravím tebe i posluchače.
0: My jsme úvodem pořadu, možná to byl takový překvapivě ponurý úvod, ale my jsme úvodem tedy poslouchali hudbu ze Stravinského Svěcení jara, což předpokládám, že si vybral jednak v souvislosti s tématem přírody i se zahajovacím koncertem, kde tato skladba zazní. Tak jaký program vlastně letos festival takzvaně vykopne toho 12. června?
1: Ano, říkáš to naprosto správně. Svěcení jara bylo vlastně logickým vyústěním toho, že jsme se rozhodli mít téma Natura. No a zároveň jsme věděli, že dirigentem bude David Robertson, Američan, který s Českou filharmonií nespolupracuje poprvé. Dirigent, který se rád věnuje hudbě 20. století. Takže vlastně v téhle kombinaci jsme s panem dirigentem došli právě ke Svěcení jara, které se mu nabídl do druhé části. No a v první části jsme věděli, že solistou bude špičkový korejský klavírista Suk Jin Cho a ten vlastně poměrně jasně řekl, co chce hrát, takže jsme souhlasili s jeho návrhem císařského Beethovenova klavírního koncertu. No a zároveň jsme ale chtěli, abychom dodrželi takovou nepsanou tradici, že pokud máme na zahájení symfonický orchestr, že tam zní Smetanova hudba. Takže jsme vlastně si začali povídat s Davidem Robertsonem, co by to mohlo být. On mluvil o tom, že nikdy nedirigoval švédské básně Smetanovi, a tak říkal, co byste mi doporučil. Tak já jsem mu naposílal všechny tři. Řekl jsem, že by mi přišlo fajn, kdyby to mohl být třeba Valštínův tábor. On souhlasil, takže tedy Valštínův tábor, potom 5. Beethoven pro klavír a po pauze Svěcení jara.
0: Navíc Česká filharmonie, tedy partnerský orchestr festivalu, teď má Svěcení jara v živé paměti, tak jeho nedávno uvedli pod taktovkou Semjona Byčkova, navíc ho i nahrávali. A mimochodem to je hudba, tedy Svěcení jara, která zněla i ve vtipném klipu vydaném na konci zimy, kde se Jiří Lábus objevil jako zmrzlinář přicházející s křížkem před funusem na festival. To Svěcení jara uprostřed tuhé zimy, to mě tedy tam velmi pobavilo v tom klipu. Čí to byl vlastně nápad? Mě to připomínalo trošku některé klipy třeba České filharmonie, takové vtipné. Stál zatím nějaký stejný tým?
1: Ano, stál. Ano. Stál zatím tým Jakuba Kožíška a Filipa Jelínka, což jsou pánové, kteří stáli i za těmi úspěšnými spoty, kdy Česká filharmonie nechá doma Semjona Byčkova a také za tím skvělým japonským spotem. A my jsme se s pány domluvili, protože jsme se znali už mého působení v projektu Rok české hudby, že by to chtělo něco netradičního pro Smetanovu Litomyšl. No a snad neprozradím úplně moc té kuchyně příprav, ale věděli jsme, že vlastně chceme a potřebujeme natočit něco před začátkem festivalu, no ale věděli jsme, že v tom druhém zámeckém nádvoří nestojí ten náš Smetanový sál, protože ten se staví 3-4 týdny před začátkem festivalu. No a tak jsme seděli na schůzce a přemýšleli, co by to mohlo být, no a Jakub s Prokopem přišli s tímhle nápadem. Já jsem pak přišel s návrhem, že by toho zmrzlináře mohl stvárnit Jiří Lábus, se kterým se znám už pár let a Jiří Lábus souhlasil, no a já jsem z toho výsledku nadšený.
0: Pokud to někdo z našich posluchačů ještě neviděl, tak samozřejmě to najdou na YouTube nebo na internetu. A Jiří Lábus ostatně bude letos také jedním z účinkujících festivalu, vystoupí spolu s tanečním souborem Decadencers v představení podle úspěšné novely, kterou napsal pan Bach, takže se to na hudební festival hodí samozřejmě. Já vím, že ty máš k tomu tanečnímu divadlu blízký vztah, tak o čem bude konkrétně toto představení?
1: Ty jsi to správně zmínil, je to ta známá novela Racek, Jonathan Livingston Racek, a je to vlastně krásné propojení tance, zmínil si Decadencers, hráči České filharmonie a hudba Ivana Achera. Vlastně někteří z posluchačů třeba to představení viděli ve dvoraně Rudolfína, pro které se to vlastně primárně chystalo. Choreografem je Ondřej Vinklát, kterého také možná posluchači znají z historie vysílání Rádia Klasik, přebyl mým hostem několikrát. A vlastně za mě je to geniální představení, opět zajímavé propojení, netradiční prostor. A já, když jsem to představení viděl, a viděl jsem ho dvakrát, tak jsem si říkal, strašně moc bych stál o to, aby jsme ho převezli do Litomyšle. A takže jsme s Ondrou Vinklátem i se Štěpánem Pecharem vlastně vymysleli ten tvar, který může v uvozovkách suplovat schodiště ve dvoraně Rudolfína. A už teď je to vyprodané a máme tam převis zájemců, takže věřím, že to bude věc, která potěší příznivce, kteří na festival přicházejí za tancem.
0: Kromě toho ještě další taneční představení, třeba juniorský bavorský balet. Co ještě třeba z toho tanečního světa se tam v programu objeví?
1: Ano, letos je to právě ten zmiňovaný Racek a vedle toho čtyři choreografie mladých tanečníků z Mnichova. Opět pro mě fascinující soubor, který vlastně před pár lety založil Ivan Liška, což je původem český tanečník a později baletní mistr a baletní intendant.

0: Jiřího Kiliána, ale bude tam také Bachovská svita číslo 3 v Neumayerově choreografii. No a po pauze projekt s názvem V lese slavného čínského choreografa, který dlouho působil jako šéf souboru v Dortmundu. No a na závěr úplně nová věc Marka Gekeho na hudbu Pink Floyd. Což mi přijde teda neuvěřitelná kombinace, že v rámci jednoho večera na renesančním zámku bude Bach, Mahler, potom hudba soudobé francouzské skladatelky a pak Pink Floyd.
1: Já myslím, že to je vlastně typické pro festival Smetanova Litomyšl, protože ta dramaturgie je skutečně žánrově pestrá a vůbec se kombinování různých žánrů nevyhýbá. Nicméně my už jsme tedy zmiňovali třeba Racka, Svěcení jara, choreografii s názvem Les, to všechno jsou témata související s přírodou. Jak ještě jinak se ta natura promítne do letošní dramaturgie Smetanovy Litomyšle?
0: My jsme chtěli, aby natura jako téma vlastně reflektovalo více věcí. Aby reflektovalo to místo, na kterém se festival koná. Nejsme v žádné velké metropoli, jsme v městě, které má 10 000 obyvatel, jsme v Pardubickém kraji, ale pár kilometrů od Vysočiny. Tak to byl jeden pohled. Další pohled byl ta pestrost. Ty jsi zmínil tu pestrost žánrovou. A je to symfonická hudba, opera, ale je to třeba letos i muzikál, protože je to Elizabeth, muzikál z Vídně, který přiváží Národní divadlo Moravskoslezské. Takže je to pestrost. Zároveň je to jakýsi řád, který já vnímám, že nám příroda dává. A také ten fakt, že člověk je maličkatým oproti té přírodě. No a pak jsem chtěl, když jsi zmínil Svěcení jara, tak jsem chtěl různé pohledy na tu hudební přírodu. Takže vedle toho nám tam Fox s Tomášem Netopilem zahraje Beethovenu pastorální, což jsou vlastně dva rozdílné světy. Ta hodná příroda, prostě, že se jdeš projít jako po louce a ta pastorální opravdu taková je.
1: Ale je tam i ta bouře teda.
0: Je tam ta bouře samozřejmě, ale ta první věta je prostě taková, jako že tě to pohladí, ta příroda, a vedle toho to Svěcení jara, kde ti ta příroda nedá nic zadarmo. Takže tohle všechno jsou ty aspekty, které bych chtěl, aby ta natura jako téma ukázala v rámci tohletošního ročníku.
1: Ještě mě taky v souvislosti s přírodou napadá dětská opera o zpívajícím hrášku.
0: Jasně. Mendel Megaking, to je projekt, který vzniká ve spolupráci se Znojemským festivalem. My jsme se s Jirkou Ludvíkem, který je šéfem festivalu Znojmo, domluvili na tom, že bychom chtěli být udržitelní a že vlastně necháme vzniknout operu v tom, řekněme, nějakém koproducentském modelu. Oslovili jsme Miloše Orsona Štědroně, což je soudobý český skladatel. A já jsem Jirkovi říkal, my máme téma natura. A Jirka Ludvík zase potřeboval oslavit, teďka nevím kolikáté, prostě velké výročí Znojma. A teď jsme hledali ten průsečík. No a Jirka zjistil, že Johann Gregor Mendel působil chvíli ve Znojmě. A mně se to hodilo, že to byl člověk, který měl k přírodě velmi blízko, spousta lidí zná to jeho hráškové téma, no tak se nám propsalo i do opery.
1: Tak to je hezké, že vlastně festivaly dávají vznik i takovýmhle dílům skrz svoje různé tematické průsečíky. Festival Smetanova Litomyšl samozřejmě je nevyhnutelně spojen s osobností Bedřicha Smetany a je logické, že i v tomto pořadu musí zaznít jeho hudba. Tak pojďme si teď poslechnout jako další hudební ukázku předehru k opeře Hubička, která také bude součástí letošního ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. No a umělecký ředitel tohoto festivalu Marek Šulc je mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem pořadu Hudba v miléniu je dnes jeho bývalý moderátor, dnes umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Marek Schulz. No a právě v souvislosti se smetanovským tématem jsme teď vyslechli předehru k opeře Hubička v podání Orchestru Národního divadla, který na této nahrávce řídil dirigent Zdeněk Chalabala. Tak pojďme možná říct, co ještě od Bedřicha Smetany vlastně na festivalu zazní, kromě Valštínova tábora na zahajovacím koncertě.
1: Ty jsi zmínil tu Hubičku, což je věc, u které bych se rád zastavil. Hubička bude v podání mladých zpěváků. Bude to v rámci projektu Operní líheň, který má letos u nás na festivalu premiéru. Já si vzpomínám na to, jak za mnou přišel dirigent Jakub Klekr a říkal mi, já mám pocit, že spousta mladých zpěváků, kteří končí školu, se vůbec nedostanou ke Smetanovi. Všichni víme, jak náročné jsou smetanovské postavy. Ale víme, že zkrátka potřebujeme, aby mladí čeští zpěváci nebo zpěváci, kteří studují v Česku, aby se zkrátka Smetanovi věnovali. Tak jsme s Jakubem Klekrem ještě oslovili režisérku Magdalenu Švecovou, která má za sebou také celou řadu smetanovských kreací a zároveň je pedagoškou, jak na střední škole, tak na vysoké škole umělecké. A udělali jsme konkurs, casting v Litomyšli právě na ty hlavní role nebo na ty solové role z Hubičky a zároveň jsme oslovili místní sbor KOS z Litomyšle, který právě bude tím sborem v té Smetanově Hubičce. No a když jsme ten konkurs vyhlásili, tak jsme s překvapením a s radostí zjistili, že se nám přihlásilo 85 malých zpěváků, kteří přijeli do Litomyšle a zkrátka nám předspívali. A my jsme původně si mysleli, že budeme mít prostě jedno obsazení, které nám zaspívá dvě představení, ale protože jsme viděli, že těch šikovných malých zpěváků je opravdu hodně, tak jsme se rozhodli, že vlastně dáme ještě jedno představení navíc, jakousi předpremiéru, a do té obsadíme ty kavry. Já vlastně neznám ten český ekvivalent, stále nad tím přemýšlím.
0: Asi alternace se říká, ne běžně, jako, český, ale to je něco. Ano, to.
1: Nevím, no. Zkrátka, posluchači asi vědí, že to jsou, lidé, kteří nastudují tu roli tak, také, ano. A jsou připraveni zaskočit, když by ten představitel onemocněl. A ten zkouškový proces probíhá už dlouhou dobu, protože nejsou to profíci, tak zkouší třeba díl, každý je z jiného místa, z jiného města. A je to věc, na kterou já se moc těším a byl jsem se podívat na několika zkouškách a vidím ten entuziasmus těch mladých lidí. Jo. Takže to je věc, na kterou se moc těším. A vedle toho Smetana operní bude díky Čertově stěně, nové inscenaci, která měla, a teď myslím, že to byl únor, premiéru v Brněnském národním divadle, takže to bude jeho poslední dokončená opera. Ale vedle toho taky třeba klavírní večer Matyáše Nováka, který zahraje Mou vlast. A teď, když se řekne Má vlast, tak na první dobrou samozřejmě symfonický repertoár, na druhou dobrou jsou lidé, kteří znají tu autorovu úpravu pro dvě ruce, ale vznikla úprava Jindřicha Kána, který to velké dílo, všech těch šest vět, upravil pro solový klavír. A Matyáš Novák si kousne do tohoto jablka a zahraje nám celou Mou vlast jenom pro solový klavír.
0: Ano, to je tedy úprava člověka s jménem Jindřich Kán z Albestu, zvláštní slovo. Tak dá se říct, že to je trochu takový objev Matyáše Nováka, protože on tady tuhle tu úpravu asi poměrně, řekl bych, oprášil a docela ji propaguje.
1: Řekl bych, že to tak je. Já si vzpomínám, jak jsem se o tom bavil s jinými klavíristy a vlastně oni všichni znali jenom to jméno z učebnice, asi prostě klavírní metodiky nebo historie, ale vlastně málo kdo si na to sáhnul. No.
0: Kromě oper Bedřicha Smetany, součástí Smetanovy Litomyšle bude třeba také Verdiho Aida, Martinů znovu objevená verze opery Mariken. Na zámku v Nových Hradech zazní Zingšpíl Vojtěcha Jírovce Lékař oční, tak to taky souvisí s tou přírodní tématikou trochu. Nicméně já mám radost, že v Litomyšli zazní aspoň jako výběr podle mě u nás trochu neznámá a nedoceněná opera George Gershwina Porgy a Bess. Není to tedy muzikál, je to skutečně krásná prokomponovaná opera, kterou na českých jevištích moc nevídáme, protože ji podle přání autorů mají zpívat pouze černoští zpěváci, což se u nás tedy těžko realizuje. Kdo ji zaspívá v Litomyšli, nebo aspoň výběr z ní tedy?
1: Budou to černoští zpěváci, kteří ty své role zpívají třeba v New Yorkské metropolitní nebo v milánské Skale. A je to vlastně věc, ke které jsem přišel krásnou náhodou, když jsem byl v New Yorku na konci roku 24 v rámci finále projektu Rok české hudby, tak jsem se tam v Metropolitní opeře setkal s dirigentem Davidem Jacksonem, který je obrovským fanouškem české hudby. Učí se češtinu, zná Janáčkovy opery. A on je léta dirigentem v New Yorkské metropolitní a po představení Trubadura, na které mě pozval, jsme šli na večeři a ještě s jednou mecenáškou mluvil o tom, že by chtěl dirigovat v Česku a že by se chtěl vrátit do Litomyšle. A což mě zaujalo, a on tam dirigoval před x lety operní gala koncert ze Sumijo a zkrátka říkal, mně se tam strašně líbilo, chtěl bych se tam vrátit s českou muzikou. A já jsem si říkal, to není špatný nápad, ale když tu máme amerického dirigenta, z New Yorkské metropolitní, tak co kdyby nám přivezl nějakou americkou hudbu? A navrhl jsem mu Porgy a Bess, on souhlasil, vlastně jeho manažer a producent Mitchell Piper navrhl solisty, se kterými já jsem souhlasil a do toho jsme zapojili Janáčkovu Filharmonii Ostrava. Takže mě vždycky baví prostě dávat tyhle ty věci dohromady a teďka to vzniká, jsem vždycky v e-mailové komunikaci, v kopiích všech těch mailů a úplně vidím to nadšení jak orchestru v Ostravě, tak dirigenta. Takže abych ti odpověděl na tvou otázku, jako Porgy se představí charismatický Eric Green, jako Bess to bude Elizabeth Llewellyn, no ale zpívat bude třeba Tichina Bond, což je zpěvačka, která několikrát stvárnila některou z postav Porgy a Bess naposledy se Simonem Rattlem v Berlínské filharmonii, takže máme se opravdu na co těšit.
0: Mimochodem Simon Rattle je teda můj úplně nejoblíbenější Gershwinovský dirigent, který má taky na kontě krásnou nahrávku tady této opery, takže to posluchačům určitě doporučuji. K poslechu. Když už jsme zmiňovali žánrovou pestrost programu Smetanovy Litomyšle, tak pravidelnou součástí je taky takzvaná jazzová jízda. Já si velice dobře pamatuji jak Kubu Šedivého, tak Kristýnu Mihalovou, tedy z konzervatoře Jaroslava Ježka. Hlavně mi utkvěl Jakubův velmi suchý humor. Jak se tito dva hudebníci vystupující pod názvem Lash and Gray tedy dostali na jedno jeviště s Danem Bartou a Illustratosférou?
1: Já když jsem chystal ten předešlý ročník, tak tam jsme si s Ondrou Pivcem plácli a řekli jsme si, tak Gregoryho Portra asi do Litomyšle nedostaneme, nebo dostali bychom, ale asi bychom finančně vykrváceli. Ale Ondra mi říkal, hele, Kennedy je prostě super. A spousta lidí mi řekla, Kennedy je super, protože ji slyšeli několikrát v Žezdoku a prostě je to živel. A takže přijela Kennedy a její projekt Kennedy Administration. Nakonec teda nepřijel Ondra Pivec, protože měl zrovna ten večer povinnosti s Gregorem Portrem, ale věděl jsem, že ten další rok chci něco klidnějšího, hodnějšího v úvozovkách. A vzpomínám si na to, když jsem před XX lety s Danem Bartou dělal nějaké věci společně a říkal jsem si, tak Dan teďka nehraje s Jarama, protože měl prostě problémy s uchem a teďka s Jarama je to tak, jak to je, takže vlastně Jaři nehrají, ale věděl jsem, že Dan Barta by chtěl přijet na Smetanovu Litomyšl, tak jsem volal Danovi Bartovi a říkal jsem mu, moc rád bych tě pozval, zároveň dlouhá léta se znám s Robertem Balcarem, tak jsem si říkal, když by to bylo něco, kde bude i Robert, tak budu moc rád. A Dan říkal, my budeme slavit 25. výročí Illustratosféry. A já jsem si říkal, no to je skvělý a bude k tomu něco speciálního. A on říkal, hele, chystáme pár koncertů z Lash & Gray, které já osobně nikdy neznal, ale prostě slyšel jsem je xkrát a úplně jako uhranuli, musím říct, vlastně tou neslovenskou vokální technikou vším a na tom pódiu jsou oba hrozně milí takový pupíci.
0: Ano, ano.
1: To nejlepší smysl.
0: Nejenom na pódiu, nejenom na pódiu.
1: Takže oni to zahráli v Lucerna Music Baru a já jsem se na to šel podívat a bude to komorní večer, klidný večer. Vlastně musím říct, že v tom Lucerna Music Baru to bylo na stání a u nás Litomyšle to bude na sezení. A myslím si, že vlastně na sezení to bude lepší ještě. Takže tohle je ten důvod. Myslím si, že Dana Bartu a Filipa Jelínka prostě oslovilo to, že by si mohli zahrát s mladými muzikanty a strašně se na to těším teda. No.
0: Ještě než si poslechneme další hudební ukázku a ještě než se podíváme zase do části programu Smetanovy Litomyšle věnované staré a barokní hudbě, tak ještě možná něco, prosím, řekni o rakouském muzikálu Elizabeth. To mě docela zaujalo, že existuje rakouský muzikál o císařovně Alžbětě Bavorské.
1: Když se v Rakousku zeptáš na ulici někoho na muzikálový svět, tak ti každý řekne Elizabeth, což jsem nevěděl.
0: Jako u nás Drákula třeba.
1: Přesně, a teďka právě jsem chtěl zmínit Svobodova Drákulu. 90-kový muzikál, v tom nejlepším smyslu slova, kdo slyšel Drákulu, tak opravdu Elizabeth je vlastně podobná. Silné melodie, velký příběh. A já, když jsem se bavil s šéfem Národního divadla v Ostravě, s Jiřím Nekvasilem, tak jsem si říkal, pojďme se podívat i do světa muzikálů, ale muzikálů, který můžeme přivést do Litomyšle na zámek. A s Gábinou Petrákovou, se kterou se znám ze studií, jsme vlastně procházeli ten jejich repertoár a Gábina říkala, já si myslím, že by se tam strašně moc hodila Elizabeth, protože je to prostě příběh císařovny Sisy, jsou to silné melodie. Zajímavostí je, že ten Michal Kunce, který je jedním z autorů, je původem Čech. Uh-huh. A on napsal mraky věcí pro Karla Gotta.
0: Aha.
1: Takže to byla i taky věc, která mě zaujala. A jel jsem se podívat do Ostravy na Elizabeth a prostě je to skvělý muzikál. Člověk k tomu musí přistupovat jako k tomu žánru. Jsme v 90. letech, tam poetika toho je taková, jaká je, ale za mě prostě skvělé výkony všech těch herců, zpěváků, tanečníků, silné melodie, skvělé divadlo v režii Jiřího Nekvasila. Takže to byl důvod, proč přijíždí Elizabeth muzikál do Litomyšle.
0: O letošním 68. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl si v dnešním pořadu povídáme s uměleckým ředitelem festivalu Markem Šulcem. A ještě než se dostaneme k části programu věnované barokní a staré hudbě, poslechneme si další hudební ukázku. Bude to arie z druhého dějství Händlova oratoria Zuzana, které je napsáno na biblické téma a které také zazní letos na festivalu Smetanova Litomyšl v podání Kolegia 1704. A na této nahrávce uslyšíme slavnou americkou mezzosopranistku Joyce DiDonato.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě teď dozněla hudba Georga Friedricha Händla, arie z druhého dějství oratoria Zuzana v podání solistky Joyce Didonatou. No a Händlova Zuzana také zazní letos na festivalu Smetanova Litomyšl, stejně jako spousta dalších krásných barokních skladeb. Tak Marku, jestli bych se tě mohl zeptat, co jste vybrali z této repertoárové oblasti?
1: Zmínil jsi Händlovu Zuzanu, je to projekt, se kterým Kolegium 1704, které je také rezidenčním souborem našeho festivalu, přijíždí na naši hlavní festivalovou scénu. Já si vzpomínám, kdy v rámci ročníku 2022 zazněl na zámku Mesiáš právě v podání Kolegia 1704 a já si říkal, že rozhodně stojí za to, i když je to menší obsazení, aby takováto velká věc zazněla právě na zámku. Takže zmíněné Händlovo oratorium Zuzana, ale vedle toho taky třeba projekt Terezy Válkové s jejím souborem Silencium, ke kterému se jako dirigent přidá Tomáš Netopil. Toho všichni známe jako symfonického operního dirigenta, ale ne možná každý ví, že on je velkým milovníkem staré muziky, sám stále hraje na housle ve svém maličkém ansámblu. A on se spojil s Terezou Válkovou a představí perly kroměřížského archivu, což je město, které je samozřejmě Tomášovo, protože i když cestuje po celém světě, tak stále je hrdým občanem Kroměříže. Takže to bude v piaristickém chrámu. No a co se týká té staré muziky, rád vyzdvihnu také koncert v Zámeckém divadelku. Do Litomyšle se vrátí, já mu tak soukromě říkám čertík z krabičky, sopranista Majan Licht, který zářil v loňském provedení Figaro svatby.
0: Zpíval Cherubína.
1: Ano, vlastně, zpíval Cherubína a on úplně zaujal festivalové publikum, protože je to prostě osobnost, kterou nemůžeš přehlédnout, i když není vysoký svou postavou. Takže jsme se s Majanem vlastně domluvili, že by mohl udělat takový recital v Zámeckém divadelku, což je nádherný prostor uvnitř zámku a přijde se svým čembalistou a vlastně společně jsme připravili program, který také nese podtitul Síla přírody. Takže Majan Licht. No a pak chci pozvat všechny moc na projekt Báry Kabátkové a jeho souboru Tiburtina. Bára Kabátková se před nějakou dobou propojila s dirigentem a s muzikantem a hlavně skladatelem Michalem Nejtkem a společně vytvořili desku a projekt Trobajric. A vlastně Michal napsal nové písně, které vychází z inspiračního zdroje Trubadůrek středověkého a společně to provedou také v piaristickém chrámu.
0: My dokonce některé písně z tohoto alba taky hrajeme v našem vysílání, takže to možná posluchači znají. No a ještě z oblasti té staré hudby třeba taky můžeme zmínit braniborské koncerty, aspoň tedy některé z nich budou součástí programu v podání Nikolase Kremera a České komorní filharmonie. Mezi letošními účinkujícími samozřejmě vynikají, co se týče zvučnosti a světové proslulosti, určitě dvě jména. To si myslím, že jsou Bryn Terwel a Antonio Papano. Pojďme začít u Bryna Terwela jako jedné z těch dvou největších zahraničních hvězd. Ty se s tímto pěvcem, pokud vím, setkal, točil si s ním i rozhovor a vím, že ho máš rád, tak jsem čekal, kdy se objeví i v Litomyšli. Bylo to náročné získat tuto světovou hvězdu pro festival?
1: Bylo to náročné, že jsme se na to museli počkat. My jsme s Michalem Metkem, vlastně, který je ředitelem Smetanovy Litomyšle, věděli, že bychom byli rádi, kdyby Bryn Terwel přijel do Litomyšle, zároveň jsme věděli, že nechceme vysypat celý balík festivalových peněz pouze na jednu hvězdu, takže byla to věc čekání na termín, zároveň také nějakého vyjednávání o honoráři, no a povedlo se to. Bryn Terwel přijede a samozřejmě, že, a už si to zmínil, je to zpěvák, který pro mě byl vzorem, když jsem sám studoval zpěv na HAMU. Je to člověk, se kterým jsem se setkal, zpívá stále skvěle i přes svůj věk a vybral pro Litomyšl perfektní repertoár. My se podíváme za jeho nejslavnějšími rolemi, bude to třeba Mefistofeles, nebo to budou ukázky z Wagnera, ale i Falstaff, Verdiho Falstaff, což je jeho parádní role. No a Bryn Terwel se netají tím, že se věnuje i světu muzikálu a vždycky musí zaznít nějaká velská píseň, takže ve druhé polovině to bude vlastně takový lehčí repertoár. No a Bryn Terwel stál o to, abychom my doporučili sopranistku, se kterou by mohl zpívat. A mě už pár let fascinuje Slávka Zámečníková, skvělá sopranistka ze Slovenska. A já jsem se s ním vlastně osobně setkal při natáčení desky s Pavlem Černochem, kdy zpívala Mařenku. Takže jsem Slávku oslovil a souhlasila, takže za mě je to skvělý pár. A 2. července prostě Bryn Terwel bude v Litomyšli.
0: My si taky už za chvíli závěrem tohoto pořadu v jeho podání poslechneme jednu z árií, která tam zazní. Je to tedy taková ďábelská arie Mefistofela ze stejnojmenné opery Ariga Boita, Sonno Spirito. Brintervel mimochodem nedávno taky uváděl na tom britském rádiu Classic FM svůj pořad o operních padouších. Nevím,
1: on vlastně
0: jestli
1: natočil,
0: to zaznamená.
1: Neslyšel jsem to, ale vlastně natočil celou desku, že ano, inspirovanou ano. Těmi padouchy. No, jemu jdou teda fantasticky, já ho slyšel v Bergenu jako Scarpiu, což je taky jeho parádní role, se kterou zářil dlouhá léta v Londýně. A to bylo koncertní provedení a prostě máš z něj hrůzu jenom v rámci koncertního provedení.
0: A jinak je to samozřejmě milý chlap.
1: Je to milý chlap,
0: který samozřejmě zaspívá i různé pozitivní role v rámci tohoto večera. S jakým programem přijde Londýnský symfonický orchestr? Bude to vlastně jejich první vystoupení v Litomyšli?
1: Bude. Absolutně. Je to samozřejmě pro Litomyšl a pro nás na festivalu velká věc. Přijíždí Londýnský symfonický orchestr, když se podíváme na ty různé tabulky světových orchestrů, tak samozřejmě obavíme, že je to strašně subjektivní, ale zkrátka patří k těm, a teďka nevím, 5-7 nejlepším na světě. S nimi přijíždí Antonio Papano, člověk, který dlouhá léta byl šéfem Královské opery v Londýně a vlastně je tak jako trochu symbolické, že teď je jeho nástupcem v uvozovkách český dirigent Jakub Hruša, který je s festivalem také silně propojen. Orchestr je na turné, předtím, než pojede do Litomyšle, tak bude hrát koncerty v Praze, ale my jsme stáli o to, aby to byl jiný repertoár, takže Antonio Papano do Litomyšle přiveze zásadní skladbu anglického repertoáru, což jsou Elgárovy variace Enigma. Mám pocit, že určitě je znají i naši posluchači, protože tu nejznámější část Nimrod pravidelně v rádiu hrajete. A po pauze to bude Čajkovský, jedna snad asi z nejhranějších symfonií na světě, ne-li nejhranější. Takže za mě je to taková jako výkladní skříň té klasické hudby, jsem rád za toho Elgára. A je to věc vlastně, kterou si úplně neumím jako zatím představit, že přijede LSO a Antonio Papano prostě do Litomyšle.
0: Tak snad to založí nějakou tradici hostování předních světových orchestrů v Litomyšli i do budoucna. Loňský ročník festivalu měl mimořádný úspěch, zaznamenal rekordní prodeje vstupenek. Očekáváte podobný zájem i letos? Teď už je krátce před zahájením, takže se to asi dá dobře odhadnout.
1: Dá se to odhadnout. My dokonce jsme zjistili podle sběru dat, že když jsme zahájili předprodej v březnu, tak ta čísla v ten den toho předprodeje byla ještě o něco vyšší než v tom loňském roce, ale vím, že třeba ještě pár vstupenek je na Händelovu Zuzanu nebo pro mě překvapivě na Opera Gala Bryna Terwilla. Takže nějaké vstupenky ještě stále jsou a nás samozřejmě nesmírně těší ten zájem publika a to, že lidé, a víme to, protože nám to lidé píšou, nebo když se s nimi potkáváme, tak nám to osobně říkají, že podle toho třeba plánují svou dovolenou, nebo že startují svou dovolenou v Litomyšli. Takže z těch prodejů se strašně moc těšíme.
0: Smetanový sál vlastně teď zažije svůj druhý ročník. Pódium už je smontováno, teď když natáčíme dva týdny před festivalem.
1: Už je, ne všechno, ale dokonce teďka už se instalovalo hlediště.
0: Tak já přeji, ať má letošní 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl úspěch a moc děkuji uměleckému řediteli festivalu a našemu bývalému kolegovi Markovi Šulcovi, že zavítal opět po čase tady do studia Rádia Klasik Praha a že nám o programu letošního ročníku sdělil všechny tyto podrobnosti. Ještě jednou tedy zopakuji, že festival bude probíhat od 12. června do 5. července a podrobnosti samozřejmě najdete také na webových stránkách smetanovalitomyšl.cz. Tak Marku, moc ti děkuji za rozhovor, měj se krásně. A někdy se budu těšit opět na slyšenou.
1: Díky moc za pozvání, všechny zvu do Litomyšle, včetně tebe, a hezký den.
0: Závěrem dnešního pořadu nám tedy Brintervel zaspívá arii z Boitovy opery Mefistofeles a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Ladíte Klasik Praha.